0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
2: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Vítej mezi náma, naše otcové jsou

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
0: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hit.

0: vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme taky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Fajn. Vždycky hot. Vždycky hity.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: ale nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn. Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
2: Venku dneska oblačno až polojasno s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší denní teploty je 17 až 22 stupňů Celsia.
3: Fajn. S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Jsme online.
5: Jsme na DAB+.
4: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
6: Cestující Ryanairu zažili během letu z Malty do Birminghamu pořádný drama. V letadle nefungovala klimatizace a kvůli vysoké teplotě se někteří pasažéři vslékli, zvraceli nebo dokonce omdleli. Letadlo nakonec dorazilo do cíle cestující, ale let popsali jako velmi nepříjemný zážitek. V jedné řecké obci každý večer zavírají hlavní silnici, aby si tam mohli bezpečně hrát děti. Od 9:30 do půlnoci ji využívají třeba na kola nebo míčové hry. Obec už roky čeká na vybudování hřiště, ale kvůli byrokracii pořád nevzniklo. Karol G během koncertu v Los Angeles překvapila fanoušky a na pódium pozvala Bruna Marse. Společně tam poprvé naživo zaspívali jejich neuvěřitelný song Still. Celý moment se navíc natáčel jako oficiální videoklip.

dobré úterní ráno všem, co posloucháte. Fajn, máme přesně 2 minutky po 6. hodině a ať už jedete z práce do práce, díky, že posloucháte, nebo klidně vlastně máte jenom volný den a posloucháte. Ještě jednou děkuju. By the way, během tohoto vysílání jde vidět, že je opravdu ráno a že úplně nemůžu mluvit. Soutěžíme o lístky na festival Hip Hop Camp, takže rozhodně poslouchejte, kdy to přijde. To já nevím, hele, to je prostě, to budete muset fakt poslouchat celou dobu. Každopádně určitě stojí za to, abyste zůstali. A nejenom kvůli soutěži, ale i kvůli písničkám. Před námi Miles Smith, Neil Horan, jejich Drive Safe, nebo teď už Rudimental, Waiting All Night. Morning Boost s Bendy. Fine. Waiting all night for you to tell me what you want, tell me that you need.

0: Smith, Neil Horn, jejich Drive Safe. To je něco, co nám dohrává tady Eterem Fajnu. Máme 11 minutek po 6. hodině ráno. Krásný dobrý ráno všem, co posloucháte. Jinak teda milovníci hororu a filmů, mám tady pro vás novinku. Viděli jste Obsession, nebo jak je to v češtině, Posedlost? Tak tenhle ten film pravděpodobně už pracuje na druhém díle. Já teda nevím, jestli jste to viděli. Pokud jste to neviděli, tak samozřejmě úplně nemůžete mi říct svůj názor. Ale já teda upřímně, všichni si to hrozně chválili, ale já když jsem šla do toho kina, tak jsem od toho čekala víc. Jako byly tam super jumpscary, nebo takový jako lekačky, respektive, který byly jako zvukový a ty jako ve většině jako těchto těch filmů tak dobrý nejsou. Jsou tam super dobrý jako lekačky, kdy na vás někdo vybavne nebo se něco přiblíží, ale tohle bylo fakt zvukově hodně dobře podchycený. Jenom ten příběh mi přišel takový jako nedotažený, takže za mě je to takový no-go, ale pokud se vám to někomu líbilo a fakt jste jako fandi Posedlosti, neboli Obsession, tak druhý díl je právě ve vývoji, tak jenom, nebo se právě natáčí, tak abyste věděli. Nevím, kdy ho budeme moc očekávat, ale pravděpodobně to bude docela brzo. No nic, pokračujeme, před námi Eva Farná, Perpetuum Mobile, nebo teď už Ray, Where is my husband?
1: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost. Morning Boost.

0: už ne.
1: I takhle může znít fajn po ránu. Tohle to byla Eva Farná, její Perpetuum mobile. No a pojďme nahlídnout, co bude hrát dál. Tohle to je naprosto skvělá Bella Kay. Její I love it, I love it, I love it. Tohle to si rozhodně dáme a taky si dáme One Republic. Jejich West Coast. To je něco, co bude rezonovat éterem fajnu, co bude rezonovat do vašich uší. Pro lepší ráno a pro pomalejší vstávání, protože nikdo nechce vstávat rychle. Nikdo. A jinak by the way připomínám, že soutěžíme o vstupenky na hip-hop camp a jediný, co musíte, jakmile uslyšíte zvuk, který zní takhle. Rap is the new rock and roll. Zavolat na 724-634-634. Kdy se ten zvuk může objevit? Kdykoliv. Tak proto buďte v pozoru. Morning Boost.
2: Fajn. Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fan Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
8: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
9: This is Bruno Mars. I'm Lil Creepy. It's Sabrina Carpenter. Music. Fine.

jsme rozhodně po ránu potřebovali. Katy Perry, Firework, tady na Fajnu. No a pojďme se podívat na to, jaký song dneska slaví narozeniny. Otevřete šáňo, pokud samozřejmě řídíte, otevřete vodu, pokud jste v práci, otevřete znova to šáňo a šéfovi neříkejte, že to máte ode mě. Je tady totiž song, který slaví dneska 12 let. A je to song, který známe všichni velice, velice dobře. Je to Shake It Off od Taylor Swift. No a samozřejmě, protože jsme rádio a protože tohle

máme v playlistu, tak si to pojďme společně dát a pojďme společně oslavit tyhle ty narozeniny. Vím, že je brzo ráno na to otevřít Čáňu, ale třeba někdo jedete z Praze, tak proč nejdu? A nebo vlastně ne, dělám si srandu. Takže Taylor Swift, její Shake It Off, tenhle ten song má 12 let, což je docela šílený. Když si vzpomenu, že je to 12 let zpátky, nevím, proč to tak rychle utíká, ale hele, pojďme si to dát společně pro lepší ráno, pojďme si zatrsat, pojďme zašejkovat a pojďme prostě všechno. Morning Boost.

0: Felixin, J. Hard, jejich Pride. To něco, co nám dohrálo za 3:45. No a pojďte si vybrat, co byste chtěli, aby jsme zahráli. 724634634. Samozřejmě, jako vždycky, to má nějakou podmínku. Pokud je to v našem playlistu, tak vám to tam velmi ráda dám. To je důležitý. A taky pojďme si říct, že prostě chceme něco pro úterý. Nějaký song, který třeba za vás vystihuje úterý. 724634634. Pojďte napsat jméno interpreta, název songu a jak se říká, kdo dřív píše, ten dřív hraje. Než si to rozmyslíte, tak do té doby třeba Cameron with Combiho Medusa. A vy ještě jednou pište 724634634. Tak jo, tohle ta peska za chviličku a za chviličku i vaše pecky. Morning Boost.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yes, so.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: All the hits. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Styles a jeho novinka Dance No More. Tohle to nám dohrává tady na Fajnu. 10 minutek do 7 hodiny, no a vy jste se vybírali, co bychom mohli hrát v následující 10 minutovce, je to jenom podle vás. A já jsem vám dala takový zadání, aby vám to jakoby mohlo připomínat úterý nebo jaký song vystihuje úterní den. Mám tady zprávu od Dana, Dan napsal, hele, Daniel Sandoval, Tuesday, nic jiného na úterý přece ani nejde, samozřejmě pokud se to jmenuje úterý. A pak je tady teda zpráva ještě od Čimona, ahoj, dal bych Linkin Park Bleed It Out, protože jak jinak se cítit v úterý. Je to tak, takže tyhle ty dvě pečky momentálně teďka podle vás tady na Fajnu, tak krásný dobrý ráno. Oh yeah. Let's go. Fajn.

0: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz.
3: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
4: Venku dneska oblačno až polojasno s ojedinělými přehánkami, no a nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů Celsia.
5: Fajn. Na internetu je hodně věcí.
6: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
5: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
6: Instagram, TikTok, YouTube.
5: Sleduj Fajn.
6: Jsme online.
5: Jsme na DAB+.
6: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
7: Lidl plánuje kvůli modernizaci dočasně zavřít 8 prodejen. Týká se to například Bohumína, Dox, Slaného nebo Tábora. Rekonstrukce mají přinést prostornější prodejny, širší uličky a větší pokladní zóny. Ztracený pes z Nebrasky se po 5 letech konečně vrátil ke své rodině. Utekl v roce 2021 a našli ho až teď. Neuvěřitelných 1030 kilometrů daleko v Indianě. Díky mikročipu se podařilo dohledat majitele a rodina si pro něj nakonec dojela. Johnny Depp by se mohl vrátit do role kapitána Jacka Sparrowa v 6. díle Pirátů z Karibiku. Producent potvrdil, že s Deppem aktuálně jedná o jeho návratu.
4: Bourá se aktuálně na silnici 16 u obce Nepřevázka, okres Mladá Boleslav. Je tady nehoda dvou osobáků, hlášená je i překážka na vozovce. Průjezd je možný, ale projíždějte opatrně. Nehoda také na silnici u obce Šebířov, okres Tábor. Tady je srážka osobáků a zvěře. Pozor, zvěř je stále na vozovce. Na místě je momentálně i policie, projíždějte tak znovu opatrně. A nehoda i na silnici 198 u obce Bouchov, okres Karlovy Vary. Tady havaroval nákladák do příkopu, hlášená je i neprojezdná část komunikace, a to až do 9. hodiny ranní.
8: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

Morning Boostu je na svém startu. Krásný dobrý ráno všem, co posloucháte. Máme 7. hodinu raní, úterý 18. srpna a nebudeme to nijak moc okecávat. Pojďme na dobrý songy, pojďme se probrat. Před námi Alex Buren, jeho Fever Dream, nebo Topic, Fireboy DM, Nico Santos, Barry. A by the way, pořád buďte v pozoru, protože stále soutěžíme o lístky na Hip Hop Camp. Morning Boost.

posloucháte. A pokud máte rádi muzea, tak taková menší super novinka, která právě přišla. Hele, od září bude vstup do státních muzeí a galerií každou první neděli v měsíci zdarma. Věřím tomu, že si říkáte, wow, proč bych šel do galerie. Hele, já to třeba mám ráda, já chodím ráda do muzeí. Nejsem úplně ten člověk, který tam chodí a čte si každou věc, co tam uvidí. To fakt nejsem. Ale je fajn třeba jít se podívat na dinosaury, na kostry dinosaurů nebo třeba na mamuty. To je něco, co mě baví, mám ráda i obrazy. Takže pokud třeba byste chtěli, tak každou první neděli v měsíci můžete jít zdarma do Národního muzea, do Státního muzea nebo galerii. Je to jenom na vás, jestli tuhle tu možnost využijete, já určitě ano, proto vám to tady říkám. No a my pokračujeme, před námi Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love, Save My Love, anebo teď Rue Gale, její Wishful Finger.

0: od 21. až do 22. srpna tohoto roku proběhne v areálu Kosmo u Plzu nedaleko Plzně Hip Hop Camp. A my vás tam můžeme dostat. Jak hele jednoduše stačí poslouchat, než zazní soutěžní zvuk a lístky můžou být vaše. Jak ten zvuk vlastně zní, hele jednoduše. Rap is the new rock and roll. Jakmile uslyšíte tenhle zvuk 724-634-634, volejte na to číslo a třetí z vás, který se dovolá, tak vyhrává tyhle ty vstupenky. Hele, jsou to dva dny světového i českého hip-hopu a velkých men, například třeba Freddy Gibbs, Onyx. A nejenom to, je to i taneční battle stage, kam se přes jejich webovky Hip-Hop Camp můžete přihlásit. Takže pokud jste i tanečníci, dobrá zpráva pro vás. Takže ještě jednou, jakmile uslyšíte zvuk, který zní takhle, rap is the new rock and roll. Jednoduše, volejte.
1: Zaží rap tak, jak má znít. Hip-Hop Camp 2026. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Slyšíš to? To tluče srdce zamilované do hudby. A nově ho najdeš i na ČSOB Love Card od Visa. Na hudební kartě s cashbackem na Spotify, výhodami na cestování a slevami na koncerty i hudební akce. ČSOB Love Card. Karta pro to, co miluješ. Více na csob.cz.
7: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
8: Nový tracky.
9: Témata, který chceš vidět a

0: dnešního rána jste měli poslouchat fajn, nebo jsme rádi, že ho posloucháte, ale během toho mohla zaznít taková znělka, která vám právě mohla napovědět, že máte volat do éteru a právě vyhrát vstupenky na hip-hop camp, který se koná nedaleko Plzně v Kosmo u Plazu už 21. a 22. srpna. A nejenom, že tam budou skvělý jména jako Freddy Gibbs a Onyx, ale taky Battle Stage. No a pojďme se podívat, kdo se dovolal jako třetí, tak se ptáme, halo, halo, kdo je tam?
1: Ahoj, to je Petra.
0: Ahoj Petro, ty zníš trošku tak jako unaveně, ty jsi teďka vstávala někdy?
1: No, měla jsem na šestou budíka kvůli soutěži, takže...
0: to je dobrý, hele, vyplatilo se ti to, protože mám pro tebe dobrou zprávu. Chceš ji slyšet?
1: Ano, ano.
0: Lístky jsou tvoje!
1: Super!
0: Dokážeš zakřičet?
1: No, jo.
0: Tak zakřič!
1: Jo.
0: OK, hele, zeptám se, jsi třeba tanečník?
1: Jakdy.
0: Takže taneční Battle Stage nebude úplně pro tebe. Nicméně si určitě užiješ ty skvělý jména, který tam všechny jsou na line-upu. Koho, důležitá otázka, koho vezmeš sebou?
1: Vezmu přítele.
0: Vezmeš, no, to je krásný, takže to bude vlastně randíčko a hip-hopkem dohromady, to zní docela dobře, OK. Hele, tak já ti gratuluju, moc si to užijte, samozřejmě zařiďte si volno 21. a 22. srpna, protože lístky jsou tvoje, užijte si to s přítelem a já tě jenom poprosím, aby si mi ještě chviličku zůstala na drátě, vezmu si od tebe všechno potřebné info, OK?
1: Jo, děkuju moc.
0: Tak jo, super. Měj se zatím krásně a lidi, pokud jste i vy chtěli soutěžit a nedovolili jste se třeba dneska třetí, nezoufejte, soutěžíme i zítra, pozítří a popozítří. Takže nevíte, třeba to vyjde zítra i na vás. Zažij rap tak, jak má znít. Hip-hop camp.

0: pro klidnější úterý, prostě pro lepší ráno. Morning Boost.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Franto, kde jsou ty maliny?
4: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
3: Taky zavakuovaný.
5: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
6: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
5: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
6: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
7: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.

XXL in Grosso, More Than You Know. Něco se nám dohrává tady na Fajnu při úterý za 9 minutek, 8 hodina raní. A hele, každý z nás má vždycky takovou jako otázku, tyjo, najdu si toho pravýho, najdu si tu pravou, tak Will Ferrell, což je americký komik, herec, můžete ho znát třeba z Vánočního skřítka nebo z Bratři z donucení, z těchto těch filmů, tak přišel s úplně úžasnou věcí za mě, protože tohle to je prostě jako top. Takhle opravdu zjistíte, jak se člověk chová. Když se někoho chcete vzít, tak byste první toho člověka měli posadit před počítač, kde je šíleně, ale šíleně pomalý internet, abyste viděli, kdo to opravdu jsou. A já jsem si úplně vybavila sebe, když se mi něco nenačítá. 5 minut už jako konečná. Takže vlastně jako zjistíte, jaký ten člověk je, jestli je to flegmatik, že u toho klidně počká, anebo je to právě cholerik. No prostě zjistíte o tom člověku hodně, což si myslím, že je cool. Vlastně by mě to ani nenapadlo, ale tady Will zjevně tuhletu metodu vyzkoušel, proto nám dává vědět. Tak jestli třeba plánujete svatbu a už jí máte za rohem, tak svého partnera nebo partnerku posaďte za počítač, kde bude velmi pomalý internet. No a uvidíte, jaký doopravdy jsou. Tak to je jenom taková sranda pro dnešek. Pojďme pokračovat v playlistu. Před námi Mark Ember, Belong Together, nebo teď už Shabuzi, Burn It Down.

0: Počkej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci
1: Fajn. To nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
2: Online. Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot news.
3: Česko obnovuje národní koalici proti suchu a v jejím čele bude premiér Andrej Babiš. Společně s ministry a odborníky chce řešit hlavně zadržování vody v krajině a plánuje i speciální zákon na výstavbu 20 nových vodních nádrží. Čokoláda může v Evropské unii zdražit. Nová pravidla mají přísnější hlídání, jestli kakao nepochází z oblastí, kde kvůli jeho pěstování mizí lesy. Africký farmáře tak čeká nový mapování a kontrola původu kakaa. Státní muzea a galerie budou nově každou první neděli v měsíci zdarma. Týkat se to bude například Národního muzea nebo Národní galerie. První bezplatná neděle připadne na 6. září.

který prostě zvládáme, protože už je 8. hodinka ráno a my jsme tady spolu o 6. Poslední hodinka Morning Boostu na svém startu s vámi dneska speciálně jenom Bendy, protože Fiky je dneska nemocný. Co nás čeká? Hele, já vám za malý okamžik zachráním den. Možná vám zachráním i vaše myšlení. Co tím myslím, za chvilku si to povíme, do té doby počkejte. A taky do té doby Taylor Swift, Elizabeth Taylor nebo Robin Schulz, Kido. Oh, we got. Morning Boost s Bendy.

to je Taylor Swift, její Elizabeth Taylor. Posloucháte Fajn 8 minut, tak po 8 hodině ráno. Někdy se nám v životě může stát, že se ztratíme. Jsme tak přehlcení sociálními sítěmi a vším okolo nás, ale proto jsem tady dneska já, abych vám dala ty nejdůležitější životní funfakty, o kterých jste možná ani nevěděli, takže pojďme na to. Věděli jste, že pokud se vám chce spát, tak je potřeba si jít lehnout? Věděli jste, že pokud máte hlad, tak je potřeba se najíst? A věděli jste, že pokud chcete někam přijít včas, tak nesmíte přijít pozdě? Není vůbec zač. 1, 2, 3, go!

0: Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Honey Boy. Energii nabitá věc. To je něco, co po ránu vždycky potřebujeme. A pojďme se trošku pobavit o tom, že každý z nás má nějaký jako zvláštní chutě, nebo má vždycky něco rád a když to někde zmíní, tak na něho všichni koukají jako na blázna. Nemusí to být jídlo, může to být třeba, nevím, že rádi sbíráte kartičky Pokémonu nebo cokoliv vlastně, co lidem přijde zvláštní. Já to vykopávám, jo. Já miluju lak z kyselých okurek. Nesuďte mě, já fakt to mám ráda, ale co máte rádi vy? 724634634. Pojďte rád vědět, co je takový vaše, taková vaše jako divnost. Pojďme se trošku podělit společně a pojďme se tady jako poznat. Vím, že když jsem, i takhle, já ten lák jsem fakt schopná jako vypít. Já nepotřebuju ty okurky. Fakt na posezení jsem schopná vám to vypít. Fakt to takhle moc miluju. Nedávám se to samozřejmě často, to by mě bolelo břicho, ale to je taková moje jako zvláštní věc. Tak co vy? 724634634. Pojďte rád vědět. Do té doby si dáme nějakou tu pohodičku. Nějaký ten klídeček na duši, protože úterý je vždycky takovej spěch, ale nemusí to být spěch. Předáme Khalid Lau, jejich Tied Up. Nebo taky Hozier, Too Sweet. Takže tyhle ty pecky za malý okamžik, no a vypište. Morning Boost.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Nové motokáry v Praga Aréně. Přijď si užít opravdovej adrenalin na nových nadupaných strojích, které nikde jinde v Česku nenajdeš. Jestli si nechceš jenom zajezdit, ale pořádně si zazávodit, nový motokáry v Praga Aréně tě vystřelej. Nejširší dráha, skvělá kuchyně, fantastický stroje. PragaArena.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
5: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
1: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
6: To je krásná kuchyň.
7: A jak je praktická.
8: To bych chtěla domů.
9: JN Interiér. Český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
10: www.jnointeriér.cz.
11: Využijte váš prostor.

do business, něco se nám dohralo tady v Éteru Fajnu při úterý 18. srpna a my tady společně řešíme takový jako něco, co máte rádi, ale ostatní vás za to odsuzují. Jo, já jsem tady nahodila, že já mám prostě ráda lák z kyselých okurek, miluju to, jsem schopná vypít celý ten lák na posezení. Pojďme se podívat na to, co píšete vy. Je tady třeba zpráva od Adama. Ahoj, Fajn Radio, nejlepší je lák, nebo by se dalo říct voda z utopenců. OK, to by mě nenapadlo, není to vlastně jako špatný nápad vyzkoušet. Pak je tady třeba Terka, ta píše, ahoj, já miluju ananas na pice a pokaždý, když to někde řeknou, lidi se na mě dívají, jako bych právě přiznala, že jsem podpalila siročinec. Přitom je to jenom ananas, pane bože, klid. OK, ale jakože já bych si třeba osobně ananas na pici jako nedala, ale když mi to někdo donese, jakože já bych si to neobjednala, ale když mi to někdo dá, tak si jako dám to zase, musím přiznat barvu trošku. Pak píše taky Kuba, hele čau, mám rád reality show, hlavně ty úplně stupidní. Vím, že to není žádná intelektuální super věc, ale po práci je to fajn. Prostě rád vidím, když se lidi hádají kvůli tomu, kdo snědl jogurt. Pak tady ještě píše Simča, že miluje rozinky. Aha. OK, díky moc za vaše zprávy. Každý máme svoje guilty pleasure. Klidně můžete ještě dopsat, co máte vy. 724634634. No a my teďka pokračujeme, před námi BB Rex a Faithless New Religion.

0: písničku si za chvilku taky dáme. No, aby to nebyl jenom Ava Max. Servíruju i Justina Biebera, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Něco prostě pro lepší ráno. Něco, co vám může vykouzit úsměv na tváři. Něco, co vás možná donutí tančit. A proč ne, hele, jenom úterý. To, že máte udělat 200 papírů, co to čert vem. Tak tohle to za malý okamžik tady v éteru a pak už Music Boost s Andrejkou. Morning Boost.
1: Five. Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague. Největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Prázdniny, pádláč, paráda.
2: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
4: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
5: Miláčku, nestíhám. Připrav na cestu, prosím, svačiny, nakoupeno je v lednici, pá. Vinohradská šunka, venkovská šunka, dušená v páře, pražská šunka, zvonařka. No to je Leko, výrobce šunek nejvyšších jakostí a masných specialit. A pak, že ji nenaučím kupovat kvalitní šunku. Dejte si šunku z Leka a víte, co jíte. Leko, žijeme s chutí.
6: Fajn, vždycky hot,

Ava Maxi, Spotify, song, kterým se pro dnešek, pro úterý loučíme. Mějte se krásně, užijte si zbytek úterý, ať to hlavně strašně rychle uběhne, protože pak už je středa a středa znamená co? To, že polovinu týdne máme za sebou. Mějte se ještě jednou krásně, ještě jednou užívejte snad v dobrým to úterý. A slyšíme se zase zítra od 6 do 9 v Morning Boostu, tentokrát snad už třeba i s Fekem uvidíme. Teď už každopádně Music Boost s Andrejkou Kocek-Kautskou, mějte se krásně a loučím se písničkou od Martina Garrixe, Eda Sheerana, Repeat. Hey, it's Martin Garrix. Hey, what's up? This is Ed Sheeran. It's Gail. The biggest challenge for us was to come

0: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Fajn. Vždycky hot. Vždycky hity.

0: Citizeně. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+. Plus.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Cestující Ryanairu zažili během letu z Malty do Birminghamu pořádný drama. V letadle nefungovala klimatizace a kvůli vysoké teplotě se někteří pasažéři svlékli, zvraceli nebo dokonce omdleli. Letadlo nakonec dorazilo do cíle cestující, ale let popsali jako velmi nepříjemný zážitek. V jedné řecké obci každý večer zavírají hlavní silnici, aby si tam mohli bezpečně hrát děti. Od 9:30 do půlnoci ji využívají třeba na kola nebo míčové hry. Obec už roky čeká na vybudování hřiště, ale kvůli byrokracii pořád nevzniklo. Karol G během koncertu v Los Angeles překvapila fanoušky a na pódium pozvala Bruna Marse. Společně tam poprvé naživo zaspívali jejich neuvěřitelný song Still. Celý moment se navíc natáčel jako oficiální videoklip.
3: Fajn. Dobré ráno, v rychlosti mrkneme ještě na dopravu. V ulici Střelničná v Praze je hlášená nehoda dvou havarovaných vozidel. Praha taky hlásí ještě ulici Novodvorskou, tady probíhá vyšetřování nehody pádu v autobusu. No a v ulici Jirkovská v obci Otvice, okres Chomutov, tak i tady se bohužel bouralo dva osobáky v sobě. I tady počítejte s menším zdržením.
1: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Music.

0: dobrý den, je to tady zase s devátou Start Music Boostu. To je taková kombinace fajn playlistu a nějakých zajímavostí ode mě. Jestli budou dneska zajímavý, nevím, ale pokusím se o to. A vy se pokuste o to zvládnout dnešní dopoledne. Jdem na to.
1: Music Boost. Give me five. Fine.

Takhle nějak zní úterní dopoledne na Fajnu. Uzavíráme Gimme 5, 5 songů na rozjezd. David Guetta, Memories. Dneska je prej den páru, takže jestli jste single, dneska neslavíte. No a nebo naopak, vy vlastně můžete slavit každý den a vy nebo my, kteří jsme vlastně v nějakém vztahu, tak dneska pro jednou teda můžeme něco oslavovat. To znamená, jednu písničku věnujeme všem single pánům a dámám. Loi, její Red Eyes. No a Just Keep Watching od Tate McRae bude naopak všem zadaným. Jo, ať je to spravedlivý. Music Boost je vždycky spravedlivý. Tak užívejte dál dopoledne a laďte fajn. Are you ready for this?

0: Republic.
1: One Republic.
0: Hi, this is One Republic. Prodigy.
2: What's up, guys? This is Bruno Mars.
3: Hey, I'm Gracie Abrams.
4: It's Olivia Rodrigo.
5: Please make some noise.
6: My name is Summer.
7: Welcome to the show.
8: Yo, dáváme ti na ně lístky.
9: Fajn. Vždycky hot?
8: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
10: Nákupy v online shop CZ.
11: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
10: www.onlineshop.cz.
12: Atención, señoras y señores!
10: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
12: Yes, so.
10: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
12: La Tropical!
13: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
14: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
15: Vyslev se na to, Franto!
16: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
17: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
18: Největší hudební hvězdy.
19: This is Taylor Swift.
20: Hi, it's Harry Styles.
21: Hi, I'm Olivia Dean.
22: Sleduj Fajn. Bye.

Rose, taky Bruno Mars, jich Apace. Tohle je dnešní Music Boost. Tak co, lže nebo nelže? Možná jste taky někdy zažili takovou tu konverzaci s člověkem, který se vám moc nedívá do očí. Podle psychologie přesně tohle znamená, že dotyčný lže, nebo je prostě neupřímný. A já tomu celou dobu říkala stydlivost a introvert zároveň. Za nás se to lhaní poznávalo podle nosu, že jo? Asi si pamatujete takovou tu typickou scénku, jak vám maminka sahá na nos a říká, no no, máš ho měkej, takže lžeš. Jo, takže tahle teorie se mi úplně moc nezamlouvá. Já budu pokračovat s tou měkostí nosu, to mi dává větší smysl, i přesto, že to vlastně smysl nedává, ale prostě to, že se vám někdo nedívá do očí, jako chápu, že to něco může jakoby znamenat, ale zase na druhou stranu, určitě si taky možná sami za sebe musíte říct, že někdy mluvíte s někým, třeba nevím, s nadřízeným, nebo s někým, kdo má nějakou funkci nebo nějakou dominanci nad vámi, tak ne vždycky je to úplně jednoduchý se mu koukat do očí. Jo, a ne vždycky je to taky pěkný pohled, takže jakoby já bych tohle úplně neodsuzovala, ty lidi, co se prostě nedívají ostatním do očí. Třeba je zatím něco jiného. Jo, a vlastně je to jedno. Prostě nelžete a budete mít klid.

0: Iran, tohle byla Caitlin Aragon na Fajnu. No a za chvilku by to chtělo tak trošku takovou pohodinu, aby nám to tak trošku taky ladilo k tomu počasí. Jako tenhle song ve mně mega vyvolává takový ten pocit, že venku je pod mrakem, trošku prší, už tu není to vedro, je to prostě příjemně, je tak akorát. A my si můžeme jakoby chillovat s kávou v ruce, s Malcolmem Tudem. No, taky to takhle cítíte? Ne? Ne? Nevadí. Nevadí, za chvilku to změníme. Tak na fajn. Music Boost.
1: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz. Prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: S Datártem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Rychlártem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
10: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.

Portugal Man, jeho Glide. Dnešní úterní dopoledne, který si dobrovolně dáváte na fajnu. No jo, další den, další narozeniny, o kterých si samozřejmě musíme říct. Shake It Off od Taylor Swift slaví dneska 12 let. Prosím vás, 12 let. Pamatujete na to, jaký to byl hit? To bylo fakt úplně všude, nejméně 4 roky. Já mám pocit, že opravdu jako nic jiného se nikde nehrálo. Hned po vydání debutovala na první místo amerického Billboard Hot 100, což už jsme si několikrát říkali, že to je jako jako hodně velký úspěch. I když jste třeba v top 10. A když jste hned po vydání jako na jedničce, tak to je prostě jako hodně dobrý. Taylor v ní reaguje na kritiku médií i veřejnosti a jednoduše v té písni se vlastně říká, že všechny negativní komentáře musíte nechat za sebou. A já si myslím, že tohle platí i na dnešní dobu, i po 12 letech. Pojďme všechny ty negativní komentáře z Instagramu, Facebooku, TikToku prostě vzít a hodit za hlavu. No a protože jste to vy a protože prostě já jsem já, tak si to dáme celý.

0: nejnovější hity, nejlepší momenty. Teď i na Sousos.
1: Fajn. Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
2: Slyšíš to? To tluče srdce zamilované do hudby. A nově ho najdeš i na ČSOB Love Card od Visa. Na hudební kartě s cashbackem na Spotify, výhodami na cestování a slevami na koncerty i hudební akce. ČSOB Love Card. Karta pro to, co miluješ. Více na csob.cz.
3: Mami, já mám řidičák.
4: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
5: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
6: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Das Welt Auto. Autonord.cz.
7: Největší hudební hvězdy.
8: I'm Pink Panthers.
9: Hey, it's Noah Kahan.
10: Hey, it's Ella Langley.
11: Sleduj Fajn.
12: Fajn.
11: Na internetu je hodně věcí.
12: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
11: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
12: Instagram, TikTok, YouTube.
11: Sleduj Fajn.
12: Jsme online.
11: Jsme na DAB+.
12: Jsme v aplikaci Radia.cz.
13: S 10. hodinou tady máme Míšu.
14: Lidl plánuje kvůli modernizaci dočasně zavřít 8 prodejen. Týká se to například Bohumína, Dox, Slaného nebo Tábora. Rekonstrukce mají přinést prostornější prodejny, širší uličky a větší pokladní zóny. Ztracený pes z Nebrasky se po 5 letech konečně vrátil ke své rodině. Utekl v roce 2021 a našli ho až teď. Neuvěřitelných 1030 kilometrů daleko v Indianě. Díky mikročipu se podařilo dohledat majitele a rodina si pro něj nakonec dojela. Johnny Depp by se mohl vrátit do role kapitána Jacka Sparrowa v 6. díle Pirátů z Karibiku. Producent potvrdil, že s Deppem aktuálně jedná o jeho návratu.
12: Fine. Music Boost.

0: Desátou hodinou Music Boost samozřejmě pokračuje. Dáme si menší pozvánku na super záležitost, která vám nesmí uniknout. Doplníme to lubrikou a samozřejmě našem playlistem. Hned na startu Sombro jeho 12-12, taky Chemical Brothers jejich Go, anebo právě teď Zara Larsson i jejich Symphony. Tak pojďme si to dopoledne pořádně užít.
1: Music Boost.

0: Sombrej Hot 12 na Fajnu. No a já jsem vám na startu této hodiny slíbila, že vás někam pozvu. No, tak teda jo.
1: Neon, hudba, lidi a noc, na kterou jen tak nezapomeneš. Tohle je Mizuno Neon Run. Fajn.
0: Aktuálně soutěžíme až o 20 registrací na Mizuno Neon Run, a to v naší instagramové komunitě. Prosím vás, výherce vybíráme už v pátek, takže to pojďme neprošvihnout. Jedná se o noční běh, ve kterém nejde úplně tak o rychlost jako o zábavu. Běhat totiž může úplně každý, dokonce i děti, prostě velký rodiny, můžete běhat dokonce i když neběháte. Prostě tohle udejcháte, jo? Je to trasa na 5 kilometrů, všude jsou světla, neony, lasery, mlhy, prostě to vypadá cool, je to hezký. A pak taky after party s DJem Renem, takže to prostě bude jakoby dobrý zakončení léta. Jo, 29. srpen v Praze v Bohnicích. Tohle je Mizuno Neon Run. No a já se těším, s kým všim se tam s váma vlastně jakoby potkám, uvidím. Pojďme si ten konec léta prostě užít ve velkým a pojďme se rozsvítit.
1: Nejbarevnější běh léta. Mizuno Neon Run 29. srpna v Praze. Víc na neonrun.cz.

0: Pistácie od Kelina, taky Sofiana na fajnu. Prosím vás, už je to přes rok a půl, kdy si každý všední den v 10.30 dáváme lubriku, jo? Každý den jedno téma, jedna glosa a krátký úderný a z nějakého důvodu to máte pořád rádi. Měli jsme jich už přes 300 a to znamená, že mi dochází nápady. Já potřebuju dneska vaši pomoc, nějakou inspiraci. 724-634-634. Pojďte mi hodit nějaký téma, který se prostě ano, týká nějakých sprostých věcí, ať si z toho za chvilku uděláme srandu, jo? Přece ji nebudeme rušit. Abych vám jako pomohla, abych vám dodala jako nějakou můzu, tak si pustíme za chvilku Purple Disco Machine, jeho Wonderful Life. A pak se na to mrknem. Na fajnu.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělý mood, non-stop, stop, stop.
1: Vždycky hot, vždycky fresh.
3: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
4: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
5: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
8: Vyslev se na to, Franto!
9: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. Gen X.cz.

0: That's so true. To je song od Gracie Abrams. Dohrává na fajnu. 3 minutky po půl jedenáctý. Což většina z nás už ví, co znamená tenhle čas.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: BDSM je nejlepší forma komunikace. No, zkuste si argumentovat s roubíkem v puse.

0: Alex Warren, jeho Passenger, to je song, který nám dohrál krátce před 10:45. Ideální čas udělat si kafe a pustit si nějaký song, který jsme už dlouho neslyšeli. Tohle bude Sia za chvilku. Mimochodem, sice už žijeme v době, kdy nás moc nezajímají videoklipy, ale kdybych si měla pustit ještě někdy v životě něčí videoklip, tak by byl vždycky od Sii. To jsou prostě vždycky nejlepší videoklipy. Ty choreografie tam, jenom prostě vždycky je to takový originální, něčím jiný. Tak si to pojďme třeba připomenout. Na fajnu. Music Boost.
1: Fajn. Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
2: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
3: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

Lady Gaga i Dead Dance. Úterní dopoledne s Fajnem. Potřebujete se s někým seznámit? Já bych možná o někom věděla. Nedávno jsme společně řešili Lotyšsko, alias pánové, jestli se vám nedaří nikoho potkat v Česku. V Lotyšsku žije až moc žen, takže tam je vaše cesta. No a teď dokonce víme o tom, že ve Vietnamu se naopak rodí výrazně více chlapců než dívek. To znamená, mají úplně opačný problém. Tak jsem jenom chtěla říct, takže dámy, jestli nemůžete nikoho najít v Česku, vaše cesta je Vietnam. Fajn. Tenhle banger ti nezlepší život. Ani omylem. Spíš ti v něm udělá.

0: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
3: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
2: Tak si přijeďte užít samosběr do Vraňan. Více o samosběrech na farmavraňany.cz.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
0: Jsme online.
1: Online. Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Rádia.cz.
2: Dvě minutky po 11. hodině ladíte Fajn a tohle už je Míša.
3: Česko obnovuje národní koalici proti suchu a v jejím čele bude premiér Andrej Babiš. Společně s ministry a odborníky chce řešit hlavně zadržování vody v krajině a plánuje i speciální zákon na výstavbu 20 nových vodních nádrží. Čokoláda může v Evropské unii zdražit. Nová pravidla mají přísnější hlídání, jestli kakao nepochází z oblastí, kde kvůli jeho pěstování mizí lesy. Africký farmáře tak čeká nový mapování a kontrola původu kakao. Státní muzea a galerie budou nově každou první neděli v měsíci zdarma. Týkat se to bude například Národního muzea nebo Národní galerie. První bezplatná neděle připadne na 6. září.
2: Opatrně v Praze v ulici Malešická, tady se bouralo dvě havarované vozidla, takže počítejte se zdržením. Projíždějte opatrně taky v Praze v ulici Budějovická, i tady je hlášená nehoda. No a D1, 95. kilometr ve směru na Brno, tak i tady je hlášený zdržení kvůli nehodě. Tak opatrně.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Music Boost.
1: Music Boost.
5: Music Boost.
0: Andrea Kautz.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: S 11. hodinou v Music Boostu zdrbneme třeba Johnnyho Deppa. Jo, to je všechno. Také zajímavý to bude, už za chvilku, tak si to nenechte ujít, jo? A samozřejmě skvělý playlist Rugale i Pretty on Paper, taky Ray, Where is my husband? A nebo právě teď Naughty Boy, Sam Smith.
0: Music Boost.
2: Ejch, la, la, la. Tak užívejte dopo, hezky po svém.

0: Pretty on Paper, tohle je Rugel, český talent, který si dáváme na fajnu. Kdy naposledy jste slyšeli tohle?
1: Zapomněl jsi na jednu podstatnou věc, že jsem kapitán Jack Sparrow.
0: Dlouho, co? No možná to uslyšíme za chvilku. Chystá se další díl Pirátů z Karibiku a představte si, že by se údajně měl vrátit Johnny Depp jako kapitán Jack Sparrow. Producent filmu tohle téma naznačil minulý týden v jednom rozhovoru, že se o tomto kroku už jedná, že se asi domluvají nějaký podmínky. My jsme vlastně všichni fanoušci Pirátů z Karibiku, jsme vlastně byli smutní dlouho kvůli tomu, protože se dost jasně říkalo, že Johnny Depp se nevrátí. Nejdřív tam byly nějaké osobní důvody, pak mu nabídli málo peněz, nestačilo mu to a tak dále a tak dále. A co si budeme jako Piráti z Karibiku bez Jacka Sparrowa alias Johna Deppa? To prostě nejde, to nejde. Ani vlastně ho nemůže hrát už nikdo jiný. Myslím si, že tohle je fakt jako už jakoby jeho a nikdo jiný by to prostě tak dobře jakoby nezvládl. Zatím nic není definitivně domluvený, ale jednání jsou podle mě na dobrý cestě. Pokud by Depp se skutečně vrátil, tak pro nás, prostě pro všechny, by to fakt byl jako obrovský comeback. Takže já doufám, že tenhle šestý díl Pirátů z Karibiku se doklepne s Johnnym a pak budu šťastná.
1: Vy jsi ty Jack Sparrow? Kapitán Jack Sparrow, když dovolíte.
2: Fajn. Music Boost. Tvoje máma by

0: Lost Frequencies, taky Bastilik, Head Down. Na fajnu 8 minutek do půl 12. OK, to, že se možná vrátí Johnny Depp jako Jack Sparrow, to jsme si řekli. To už víme. Ale teď nám jeden z vás napsal do studia, že se v novém dílu Pirátů z Karibiku objeví v hlavní roli dokonce i Margot Robbie. Jako upřímně si ji jako pirátku nedokážu představit, ale to je možná dobře, že to nebude prvoplánový. No uvidíme. Jakože naposledy jsem ji viděla ve filmu Barbie, tam jí to jako mega sedlo, taky samozřejmě Vlk z Wall Street, no a Piráti z Karibiku, myslím si, že to je vlastně velká výzva, jak pro nás, jako pro fanoušky Pirátů, tak vlastně i pro ní. A musím říct, že se fakt na to těším. A jestli to vyjde, jestli to fakt klapne a bude tam Margot Robbie a Johnny Depp, Mamma Mia, to je docela dobrá dvojka, ne?
1: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague má ji na národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
3: No jo, a zas to musím řešit já.
4: Tak příště domo.
5: domo@elektro.cz Spotřebiče, na které je spoleh.
6: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, dlouhá 26.
7: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
8: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz

Jak vypadá den? No jak vypadá ten váš den, když jste spokojený? Grey 256, taky Viktor Kal. Vypadá den. Dnešní Music Boost, ve kterém zrovna teď probereme takovou úzkost z AI. Možná nejsem jediná, která má kolem sebe lidi, kteří začínají trošku panikařit ohledně AI. Někteří mají strach z toho, že přijdou o práci, že se stanou jakoby takzvaně nahraditelnými. Teď se o tom taky jako všude píše, všude mluví, takže není divu, že někteří lidi prostě citlivější povahy na tohle trošku jako blbě reagují, že začínají jakoby, a pane bože, a tohle bude za chvilku dělat robot, co budu dělat já, jo? Takhle, jestli bude něco nahraditelný, tak to bude asi určitě cokoliv spojený s hlasem. To znamená, i já bych se trošku měla začít lékat. Každopádně máme tady seznam prací, kteří jsou takzvaně odolný vůči AI. Takže bych vás ráda chtěla uklidnit, jo? Protože to, co nikdy umělá inteligence nenahradí, je hasič, pilot, stavební dělník, ocelář, železář, horník, lesní dělník a operátor vrtné plošiny. Prosím vás, tohle je seznam tedy prací, který prostě kdykoliv může dělat člověk a vlastně mu to i zůstane. Takže jsem vám chtěla dát takovou podporu, že prosím vás, nebojte se, i kdyby vás někdo nahradil, vždycky můžete být prostě operátor vrtné plošiny. Posloucháš Fajn.

0: Just the way you are, to je Molgrab, taky Milky. To je taky dnešní Music Boost na Fajnu, krátce před 11:15. Pokud jste nedávno ukončili nějaký vztah a ten druhý člověk to nechce pořád pochopit a pořád se k vám jako vrací a snaží se vás získat zpátky a vy nevíte, jak už mu to sakra vysvětlit, pošlete mu tenhle song. Don't worry od Leony. Je to písnička, ve kterých se právě zpívá neboj se, já to zvládnu, ale už mě nech bejt, zpátky mě stejně nedostaneš. Jenom pošlete ten song a ten člověk si to třeba přeloží sám. Jo? To stačí. A taky si tenhle song dáme za chvilku na Fajn. Music Boost.
1: Fajn. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Moon Club. Nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club. Dlouhá 26.
5: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
4: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
5: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
6: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.

Na fajnu dohrává Drake, he'll hold on. Dnešní Music Boost, ve kterým vydávám obědovou výzvu. Protože se blížíme k tomu času, kdy budeme muset přemýšlet nad tím, co dneska sníme, zkusme dneska to zvládnout bez telefonu. Sice ten telefon u toho oběda vypadá jako takový nevinný zvyk, ale podle odborníku prý ovlivňuje, kolik toho sníme. A dokonce i jak se potom jídle budeme cítit. Prý, že když sledujeme jakoby ten display, tak tím pádem prostě to do sebe dáváme strašně rychle a přibíráme. To znamená, možná tady máme celou dobu tu jakoby nejlepší dietu před sebou, akorát o ní nevíme. Možná ta dieta opravdu spočívá v tom, že bychom měli přestat jíst s tím telefonem. To znamená, pro dnešní úterý vydávám výzvu pro vás, pro posluchače Fajn Rádia. Dnešní oběd dáme bez telefonu. Izara Larson ho dá bez telefonu, její Lush Life.

0: slyšíš to. To tluče srdce zamilované do hudby. A nově ho najdeš i na ČSOB Love Card od Visa. Na hudební kartě s cashbackem na Spotify, výhodami na cestování a slevami na koncerty i hudební akce. ČSOB Love Card. Karta pro to, co miluješ. Více na csob.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
4: Dneska celý den oblačno a zataženo, zpočátku na většině území postupně jen ojediněle čekáme déšť, no a teploty 18, maximálně 22 stupňů Celsia.
5: Fajn. S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
6: Jsme online. Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
4: Hot News. Máme přesně minutku po 12. hodině a s náma už je tady Míša.
8: Cestující Ryanairu zažili během letu z Malty do Birminghamu pořádný drama. V letadle nefungovala klimatizace a kvůli vysoké teplotě se někteří pasažéři svlékli, zvraceli nebo dokonce omdleli. Letadlo nakonec dorazilo do cíle, cestující ale let popsali jako velmi nepříjemný zážitek. V jedné řecké obci každý večer zavírají hlavní silnici, aby si tam mohli bezpečně hrát děti. Od 9:30 do půlnoci ji využívají třeba na kola nebo míčové hry. Obec už roky čeká na vybudování hřiště, ale kvůli byrokracii pořád nevzniklo. Karol G během koncertu v Los Angeles překvapila fanoušky a na pódium pozvala Bruna Marse. Společně tam poprvé naživo zaspívali jejich neuvěřitelný song Still. Celý moment se navíc natáčel jako oficiální videoklip. Fajn.
4: A opatrně i teď na silnicích. Nehoda v ulici Mírová v Protivině hlásí srážku dvou vozidel. Dva osobáky v sobě taky v Šumperku v ulici Temenická, tak i tady pozor. No a se zdržením počítejte na D10, kilometr přesně 44. ve směru na Prahu. Tady je neprůjezdný levý jízdní pruh a to přibližně do půl jedný odpoledne.
9: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
10: Music Boost. Music Boost. Music Boost. Andrea Kautzka.
4: 5, 4, 3, 2, 1. Fajn. Tak je to tady s Music Boostem. Dneska hezky při úterku skáčeme do poslední společný hoďky. Pojďte to společně se mnou doklepnout a pojďme si to sakra užít.
10: Music Boost.
4: Tohle už Fast Boy, taky Rough i Wave. Tak to laďte fajn.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den. Fajn.
1: BDSM je nejlepší forma komunikace. No jo, zkuste si argumentovat s roubíkem v puse.

0: Miley Cyrus dohrává na Fajnu 10 minutek do půl jedný odpoledne. A dáme si menší ochutnávku. Za chvilku Ed Sheeran, jeho Azizam. Taky německá popová skupina Klok Klok, jejich Adoria. Adoria, prosím vás, znamená něco jako zbožňuju tě. Za mě je to jeden z nejvíc romantických songů za poslední dobu. Miluju ho. Tak si to pojďme užít.
1: Zapomeň na playlist.

0: drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
1: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
0: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
8: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.

0: Arisy, you are go. Tohle je dnešní Music Boost. No a co bude v pátek? Super akce. I dneska totiž po 17. hodině na Fajnu můžete soutěžit o dvě vstupenky na Hot Springs Festival, který nás čeká v Karlových Varech už tenhle pátek. Koukala jsem na line-up, může tam být třeba Annette X, Nick Tendall, Izomandias, Ben Cristo a spousta dalších interpretů. Když tak mrkněte na ten program, 100% si tam najdeme to svoje a pojďme ještě tenhle konec léta si pořádně jako užít. A hlavně můžete prostě dorazit zadarmo a to se vyplatí. To znamená, poslouchejte dneska po 17. hodině s mým kolegou Jindrou Žampikem, no a vidíme se v Karlových Varech.
1: Posloucháš Fajn. Fajn. Pítej mezi náma, naše otcové jsou důvod.

0: Red Eyes, tohle je Loy. Ještě 5 sekund. A tohle už je ticho. Na Fajnu. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Atención, señoras y señores!
8: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
7: Yes, so.
8: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
7: La Tropical!
9: Prázdniny, pádláč, paráda.
10: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
9: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
11: Miláčku, nestíhám. Připrav na cestu, prosím, svačiny, nakoupeno je v lednici, pá. Vinohradská šunka, venkovská šunka, dušená v páře, pražská šunka, zvonářka. No to je Leko, výrobce šunek nejvyšších jakostí a masných specialit. A pak, že ji nenaučím kupovat kvalitní šunku. Dejte si šunku z Leka a víte, co jíte. Leko, žijeme s chutí.
12: Vždycky hot, vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
13: My name is Somber.
14: What up, it's Kehlani.
15: Hey, it's Taylor Swift.
16: Back to the hits.
17: Right, babe.
18: Fine.

nejlepší z hitparád. To nejlepší ze streamu. To nejlepší

0: 8.30, tohle byla Pam Rabbit. Zároveň taky náš poslední společný song dnešního úterního Music Boostu. Já vám děkuju za další strávený dopoledne, který jsme jako vždycky zvládli, dokonce i kousek odpoledne. A vy ho teď musíte doklepnout už s Kristýnkou, která se díky bohu už vrátila. Ano, včera chyběla, protože měla docela takový drastický úpal. No nic, můžete se jít na to zeptat sami. Teď už Kristýnka, já odcházím a zítra 9.00 se těším na startu Music Boostu.
1: Tohle je fajn.

주는 걸 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

0: ξύπνε ως του. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn. Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
2: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
3: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
4: Na internetu je hodně věcí.
5: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
4: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
5: Instagram, TikTok, YouTube.
4: Sleduj Fajn.
5: Jsme online.
4: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Radia.cz.
6: Za minutku nám odbije jedna hodina a to je čas se zase něco rozvědět společně s Hankou.
7: Lidl plánuje kvůli modernizaci dočasně zavřít 8 prodejen. Týká se to třeba Bohumína, Dox, Rumburku, Slaného nebo Tábora. Rekonstrukce mají přinést prostornější prodejny, širší uličky a větší pokladní zóny. Přesné termíny uzavření zatím řetězec neoznámil. Ztracený pes z Nebrasky se po 5 letech konečně vrátil ke své rodině. Utekl v roce 2021 a našli ho až teď neuvěřitelných 1000 kilometrů daleko v Indianě. Díky mikročipu se podařilo dohledat majitele a rodina se pro něj dojela. Po 5 letech tak konečně happy end. Johnny Depp by se mohl vrátit do role kapitána Jacka Sparrowa, a to v 6. díle Pirátů z Karibiku. Producent potvrdil, že s Deppem aktuálně jedná o jeho návratu. Zatím ale není nic definitivně domluvené. Pokud jednání vyjdou, fanoušky čeká pořádný filmový comeback.
6: Fajn. Pojďme se mrknout taky na silnice. Nehodu máme na D1. 92. kilometr ve směru na Brno. Je tam srážka dvou osobních automobilů, takže opatrně v Plzni taky. Tam je srážka osobáku a nákladňáku v ulici U letiště, takže zase opatrně. Nehoda taky v Hradci Králové, ulice Jana Masaryka, dvě havarované vozidla a je tam překážka na vozovce. Měla by tam být srážka s cyklistou, takže zase průjezd se zvýšenou opatrností. No a nakonec v Praze, ulice Bělohorská, tak tam je neprůjezdný levej jízdní pruh, protože je tam co? No zase nehoda. Jezděte opatrně, ať to nemusíme hlásit.
8: Fajn. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
6: Please welcome to the stage. Krásný úterní odpoledne, je tady zase Fajn warm-up a zase s Kristý. Já nevím, co všechno vám Míša říkala, když tady za mě zaskakovala. V pátek tady byla, protože jsem byla na vodě, no a včera, protože mi bylo špatně. Jo, o víkendu 30 stupňů nevzala jsem si kšiltovku, takže jsem měla úpal. Tohle je vaše znamení, teď sice je zataženo, ale až zas bude vedro, vemte si kšiltovku. No ale dneska už to tady spolu zvládnem, zkusíme to zase rozjet. Myslím, že zahřívat si úplně nepotřebujem, ale rozjedem to. Dua Lipa, Spolu, první song na úvod dnešního odpoledne tady se mnou s Kristý. Tak pojďme na to, před náma 4 hoďky.
9: All

Michael Jackson a jeho Billie Jean roztancoval vaše úterní odpoledne, srpnový odpoledne. A srpen, to je měsíc, který v kalendáři připomíná neděli. Je to až moc podezřele podobný. Jo, pořád ještě je léto, teda někdy i teplo, dneska zrovna ne, nebo tak nějak, ale není úplně klasický léto, ale chápete, prostě je to jako neděle, protože už si říkáte, sakra, blíží se pondělí, sakra, blíží se září, s tím škola, práce a zase pořád dokola ten klasický režim, plný kalendář a konec té letní bezstarostné bubliny. A to stejný je v neděli. Realita je prostě, že srpen, ačkoliv má vypadat jako měsíc, ve kterém budete zářit energií, tak častokrát jste rádi, že vůbec udržíte otevřený oči. A prej to není jenom lenost, nebo to, že bychom byli líní pracovat, ale naše tělo má za sebou ty týdny pařáků a že letos byly hodně silný. Ponocování, cestování, nulový režim, takže místo 8 hodin spánku jsme doteď jeli na dehydrataci a perolu a ledovým kafi a logicky nám prostě ta energie dochází. Tělo už si říká o pauzu a srpen je přesně od toho, aby se dojíždělo na neutrál. A to si teď asi řeklo i počasí, takže jestli se tak cítíte, je to úplně v pohodě, všichni to chápem. Berem to prostě tak, srpen je jako neděle. Ale zajímá mě, jaký je váš nejméně oblíbený měsíc, protože za mě je srpen pořád ještě v pohodě, jo, pořád to trošku zavání tou nedělí, ale je to hezky, pořád je to vlastně ten víkend, pořád jsou prázdniny. Ale jaký měsíc fakt nesnášíte? Je to třeba ten depresivní listopad nebo nekonečný únor bez sluníčka? Napište mi, jaký měsíc je za vás nejhorší. 724-634-634, pojďme o tom debatovat. No a další song na cestě k vám, Malcolm Todd, jeho Earrings.

Party track na fajnu DJ Fresh Gold Dust. No a probíráme váš nejmíň oblíbený měsíc v roce a musím říct, že vaše odpovědi jsou naprosto validní, se všema souhlasím, vlastně všechny ty měsíce jsou hrozný. Filip píše, že jeho největší nepřítel je leden. Všichni jsou na suchém únoru ještě dřív než začne, na účtu nula po dárcích a v posilovně je narváno lidma s novoročníma předsevzetíma a ještě k tomu venku mrzne až praští. K tomu Market ta zase píše, že nesnáší srpen, protože bejvají tropy, což teď teda není úplně tak výjimečně se dá přežít srpen. No a potom ještě Ondra, který píše, že nesnáší listopad, protože venku je tma už ve 3 odpoledne a prší hnusný studený déšť a všude je bláto a Vánoce ještě daleko. Musíte si umět ty měsíce udělat hezký, ale chápu, že některý jsou prostě ošklivý. Takže díky za zprávy. No a my si ten srpen uděláme dneska hezký, i když venku prší a teda neprší, ale je docela hnusně. Nevadí. Pustíme další song, za chvilku Eva Farná, Perpetuum Mobile, tady na Fajnu.

0: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Nové motokáry v Praga Aréně. Přijď si užít opravdovej adrenalin na nových nadupaných strojích, které nikde jinde v Česku nenajdeš. Jestli si nechceš jenom zajezdit, ale pořádně si zazávodit, nový motokáry v Praga Aréně tě vystřelej. Nejširší dráha, skvělá kuchyně, fantastický stroje. PragaArena.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
4: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
5: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
4: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
6: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Ladíte fajn warm-up s Kristý a nám dohrává totální letní pecka Justin Bieber, Nicki Minaj, jejich Beauty and a Beat. No a taky vás musím varovat před největší... Dohrává totální letní pecka Justin Bieber, Nicki Minaj, jejich Beauty and a Beat. No a taky vás musím varovat před největší finanční pastí dnešní doby.

jak ušetřit za nákup, máte akorát další 3 extrémně náročný domácí mazlíčky, co vám dělají na trávníku, vy víte co, a budějí vás v 5 ráno. Ale teď ruku na srdce, protože všichni známe situaci, kdy jsme si něco koupili nebo něco zařídili s vidinou toho, že na tom ušetříme ve finále hrozně moc peněz, ale prodělali jsme. Takže chci vědět, za jakou zbytečnost nebo bizar jste takhle vyhodili peníze, jenom proto, že jste si mysleli, že na tom ušetříte. Domácí pekárna, co vám leží ve skříni, permanentka do fitka, nebo sada na gelový nechty, který jste si udělali jenom jednou. Napište mi 724634634 a k tomu samozřejmě další song. Giant Rooks, Want It Back, právě teď na Fajnu.

0: přenádherný song od Damiano Davida s názvem Next Summer jsme právě doposlouchali tady na Fajnu 13.40. No a probíráme věci, za které jste někdy utratili peníze v naději, že vám to ve finále peníze ušetří, ale opak se stal pravdou. A přesně takový příklad mi napsal Michal. Michal píše: Hezké odpo, já jsem koupil šicí stroj, že se to naučím a budu si moc předělávat vohos. Ale v době, kdy triko stojí méně než majonéza, mi to najednou nedávalo smysl. Takže kdyby ho někdo chtěl, mám ho tu za mrzký peníz k dispozici. Tak vidíte, děláme si tady i takový mini bazar, pokud byste někdo měli zájem o šicí stroj. To je reálně přesně taková věc, kterou si koupíte s tím, že ušetříte, naučíte se něco a pak vám to leží doma někde v kumbále 3 roky. Všichni to známe, něco takového jsme si určitě někdy koupili, takže já děkuju za tenhle příklad, protože jeden za všechny, všichni za jednoho. No a za chvilku za odměnu další songy, třeba Harry Styles, jeho American Girls, tady na Fajnu.
1: Fajn. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
3: Slyšíš to? Potluče srdce zamilované do hudby. A nově ho najdeš i na ČSOB Love Card od Visa. Na hudební kartě s cashbackem na Spotify, výhodami na cestování a slevami na koncerty i hudební akce. ČSOB Love Card. Karta pro to, co miluješ. Více na csob.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

Písnička, kterou si strašně rychle zamilujete, to byla Bella Kay a její I love it, I love it, I love it. Něco, co ale nikdo z nás nemiluje, je hledání práce. Já vám teď ale dám takový trik na to, jak to vyřešit, jak si usnadnit hledání práce, protože klasicky to vypadá tak, že pošlete 50 stejných e-mailů, přiložíte absolutně vyšperkovaný CVčko, životopis a odpověď buď ticho po pěšině, anebo vám přijde nějaká automatická zpráva: omlouváme se, ale vybrali jsme jiného kandidáta. Jeden chlápek v Americe si teď ale řekl, že na to půjde chytře. On se převlíkl za kurýra s jídlem a do 40 firem osobně doručil krabice plný čerstvých donutů. A uvnitř nebyla jenom tahle cukrová bomba, ale i životopis a vzkaz. Většina životopisů skončí v koši. Ten můj skončí ve vašem břiše. No a heleďme se, ono to fungovalo. Okamžitě ho pozvali na pohovory do firem, které jsou obrovsky známý. A já si říkám, že na tom Koblihovém těstě prostě asi něco je. Vždyť už Andrej Babiš pochopil, že na Koblihu ulovíte každýho. Od voliče až po HR manažera. Cukr zkrátka otvírá dveře i peněženky. Takže příště, až budete hledat práci, přiložte k tomu pár Koblih. To je naše doporučení. A teď další song. Lady Gaga, Alejandro. To také můžete pustit při pohovoru. Jdem na to.

Fajn a tady jedem od jednoho dobrýho songu k druhému. Tohle byl konkrétně Ali Farben, Song from Disco to Disco. Ten zároveň zakončuje první naší společnou hoďku, Fajn Warm Up, ale jede dál, nemusíte se ničeho bát. Povíme si počasí, dáme si zprávy s Hankou, no a pak zase zpátky k tomuhle nabitýmu úternímu playlistu. Třeba David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait, nebo taky Alex Warren, Fever Dream. Máte se na co těšit, tak rozhodně zůstaňte na Fajnu. Are you ready for this?

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
10: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
11: Vyslev se na to, Franto!
12: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
13: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
8: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
14: Krásné počasí přejí zmrzliny Fajn Life. Fajntastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
15: Krásný počasí je docela subjektivní, takže věřím, že někomu z vás vyhovuje i to, co máme venku aktuálně. Máme totiž oblačno až zataženo, na Moravě, Slezsku možná sem tam polojasno, no a zároveň někde i prší. Na jihozápadu Čech může být déšť, který se bude možná rozšiřovat k severovýchodu. Na severovýchodě zaprší jenom výjimečně, no ale nějaký deštík bude. A když tak koukám na tu předpověď na následující dny, tak tady všude vidím jenom kapičky, mráčky. Takže očekáváme zataženo, ale po těch horkách je to možná vítaná změna. A hlavně je potřeba zabojovat proti suchu, takže to se právě děje. Teploty 18 až 22 stupňů.
7: Fajn. Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
8: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
7: Jsme online.
8: Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Radia.cz.
15: Jedna minutka po druhý odpoledne, to je čas se dozvědět novinky ze světa i od nás s Hankou.
16: Česko obnovuje Národní koalici proti suchu a v jejím čele bude premiér Andrej Babiš. Společně s ministry a odborníky chce řešit hlavně zadržování vody v krajině a plánuje také speciální zákon na výstavbu 20 nových vodních nádrží. Vláda na opatření počítá se zhruba 4 miliardami korun. Čokoláda může v Evropské unii zdražit. Nová pravidla mají přísněji hlídat, jestli kakao nepochází z oblastí, kde kvůli jeho pěstování mizí lesy. Africké farmáře tak čeká nové mapování a kontrola původu kaká. Náklady navíc se pak můžou promítnout i do cen čokolády. Státní muzea a galerie budou nově každou první neděli v měsíci zdarma. Týkat se to bude třeba Národního muzea anebo Národní galerie. První bezplatná neděle připadne na 6. září. Projekt má zatím fungovat do konce roku a podle zájmu by mohl pokračovat dál.
7: Fajn.
15: Krásný úterní odpoledne, ladíte Fajn Warm Up s Kristý a před náma druhá společná hoďka, ve který si mimochodem povíme něco o soutěži, která nás dneska čeká. Ale o tom až za chvíli, já věřím, že už nechcete na nic čekat. Takže jdem na to, první track, David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait, právě teď do vašich uší, let's go!

Joe a jeho End of Beginning právě dohrává na fajnou úterý. No a já pro vás už mám plány na pátek. Ben Cristoval Kopretina, třeba tenhle song budete moct slyšet naživo, a nebo taky, to není všechno. A mám rád, když projíždím bok a z okén domů. Izomandias, to pořád není všechno. Pořád to není všechno, protože tohle je totálně naložený line-up festiáku Hot Springs, který už v pátek odpálí Karlovy Vary. Jo, open atmosféra, léto a nejlepší česká scéna na jednom místě. Jak jsem říkala, Nintendo, Izo, Ben, Anet X, Kojo, nebo taky Louds One. To všechno v jeden den na jednom místě, takže tam rozhodně chcete být. No a to nejlepší, fajn, vás tam pošle zadarmo i s vaším parťákem. Dneska odpoledne od 5 do 8 ve Fine Driveu, přesný čas vám neřeknu, ale buďte tam, laďte kolegu Žampika, protože bude rozdávat lístky. Stačí jenom odpoledne poslouchat, nebo spíš večer, chytit ten správný moment a jít do éteru soutěžit. Takže po pátý 100% laďte mýho kolegu Jindru Žampu, nažavte telefony, no a potom už stačí jenom zbalit lístky na pátek. I jak jsem říkala, tenhle line-up si nechcete nechat ujít. Pro ty z vás, který jste to neslyšeli, ještě jednou, Ben, Izo, Nick, Louds One, Anet X nebo taky Kojo. To je totální ideální line-up na léto tenhle pátek ve Varech, no a u nás na Fajnu dneska odpoledne soutěž. Takže určitě laďte. No a teď už další tracky.

0: Ladíte Fine Warm Up s Kristý a tohle byl Benson Boone, který má doslova talent na to udělat ze zlomeného srdce nějakou dobrou story, protože song Sorry I'm Here for Someone Else, který jsme právě slyšeli, je o tom, když narazíte do svého ex, zatímco jste s někým jiným. Ano, a Benson Boone z toho dokáže udělat absolutní popovou hymnu. Nevím jak, ale myslím si, že dneska už jsme měli dost tady toho emočního ničení a zasloužíme si i trošku party. Co vy na to? James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey, jejich Waterfalls. Ty zařídějí totální festivalovou atmosféru od emocí do festiáku. Tak už za chvilku, tady na Fajnu.
1: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
6: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
9: To je boží kuchyň.
10: A jak je praktická.
11: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
9: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
10: Je skvělá.
11: www.jninteriér.cz.
7: Využijte váš prostor.

Jonas Blue, Jack and Jack, jejich Rise, to je jedna z písniček, který zní jako léto, stažený v okýnka. No a teď tady mám zprávu pro ty z vás, který používají Duolingo. Právě vám světla naděje. Všichni víme, jaký je tenhle zelený pták terorista. Stačí, abyste neudělali lekci a v notifikacích vám v podstatě vyhrožuje rodině. Teď ale Duolingo udělalo výjimku. 10letému klukovi, který byl v nemocnici, vrátil jeho 300denní strejk. Takový to, kolik dní v kuse už jste zvládli udělat svoji lekci. Hned toho ale zkusil využít i další týpek a ten do komentářů napsal: čau pane Duolingo, já jsem měl v neděli strašnou kocovinu a přišel jsem o svůj 4denní strejk, pomůžeš mi to taky vyřešit? No a odpověď týhle Duolingosovi: ne, vypadni z mojí stránky. Takže ano, soucit se nějakým způsobem tady ukázal a pro minutu to bylo, ale jakmile šlo o opici, tak ne. Mě by ale zajímalo, jaký jazyk se na Duolingu učíte vy. Já si jich totiž učím třeba 20 na jednou a ten strejk mi vydrží tak 14 dní. Tak mi napište, jaký jazyk se učíte vy a jestli vám někdy vydržel fakt dlouhej strejk. Ať už se učíte cokoliv, ať už nechcete přijít o cokoliv, každý máme v životě něco takového. A o tom ví svoje i Kelly Tlouf, protože v songu Tied Up zpívá o tom, když jste s někým propojený, ačkoliv to třeba úplně nefunguje a v životě je to složitý. Tak jdem na to, právě teď na fajnu. New track on file. File.

0: tankování mělo nějaký soundtrack, bude to rozhodně Temper City a Self Aware, song, který nám právě dohrál na fajnou 14.40. No a my společně právě overtinkujeme Duolingo, respektive bavíme se o vašem strejku, o jazycích, který se tam učíte. Michal píše, já jsem na jazyky strašně pitomej, angličtinu uznám orientačně, stejně tak němčinu a italštinu, ale nepoužívám to, zapomínám to. Takže tady to na Duolingo moc nevypadá, ale naopak Linda píše, že její syn má řadu 500 dnů v kuse strejk a je mu teprve 9 let. To se cení, z něj bude možná ještě multilingvista, takže velice oceňuju. Martina píše, ahoj, na Duolingu mám nepřetržitých 508 dní, tady je překonán rekord. Píše, asi možná kvůli tomu vyhrožování, nevím. Je pravda, že ten Duolingo ptáček prostě umí vyhrožovat, takže vás donutí, no? A ještě Natka opět překonává rekord, který píšete, protože píše, že se učí na Duolingu španělštinu a už to jede 550 dnů. Začalo to jako vtípek, ale že zkusím jenom pár lekcí, ale teď je mi líto to zničit. No tak vás by 100% Duolingo pochválilo, mě ne, ale teď by mě možná pochválilo, protože tady mám song, který by se mu 100% líbil. Anderson, Rudimental a song s názvem Alibi, kde se zpívá od nebo Alibi v angličtině, ale zpívá se tam o tom, že ví, kde se nacházíte, co jste dělali včera a že nemáte žádný alibi. Což je vlastně to, co říká Duolingo, když nesplníte svoji lekci. Tak za chvilku tenhle song tady na fajnu.
1: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz

0: Žik. Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Hernaudětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Mami, já mám řidičák.
6: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
7: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
8: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hey, I'm Gracie DeBons.
7: It's Olivia Rodrigo.
5: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
2: Vždycky,
1: ho?
2: Vždycky.

Ladíte fajn vonu a pskrestý, nám právě dohrál Teddy Swims a jeho nádherný song Mr. Know It All, se kterým se asi všichni někdy dokážeme stotožnit. Teď tady máme ale info o tom, že Ryanair má novou příplatkovou službu. Finská sauna přímo na palubě letadla, kdo by to nechtěl? Let z Malty do Birminghamu se totiž proměnil v absolutní survival reality show. Kvůli technickému problému nejdřív nechali lidi péct na letištní ploše. Jakoby to už tak nebylo dost blbý. No a když je konečně pustili dovnitř, tak nefungovala klimatizace. Představte si to v tom horku, co bylo poslední dny, předtím než přišlo tohle, tak když nejde klimatizace v letadle. No samozřejmě během pár minut bylo v kabině takový teplo, že lidi začali odhazovat svršky, takže se konalo zas trošku striptease, někteří ji zvraceli, dva lidi omdleli a všichni se prostě společně topili ve vlastním potu. Klimatizace ve vzduchu naskočila, takže se to dalo nějak přežít, ale bylo to hrozný. Nicméně vyjádření aerolinek je prej, že let měl zpoždění kvůli technickému problému a nevolnosti cestujícího. No, neříkejte, v 50 stupních v uzavřený plechovce s křídlama, to by byl indisponovaný i lední medvěd. Takže až příště poletíte nízkonákladovkou a budete si připlácet za zavazadlo nebo extra místo na nohy, připravte se na to, že příště vám možná naúčtujou poplatek za to, že si dáte wellness v letadle, saunu, prostě, proč ne? Ale nebojte, já po vás žádný příplatky nechci a my si dáme další song. Tate McRae, Just Keep Watching, právě teď.

pokud už jste tenhle týden stihli udělat nějaký šílený, diskutabilní, špatný životní rozhodnutí, tak tohle byl song přesně pro vás. Protože Audrey Hauber píseň See You Me napsala po tom, co štípala dříví se svým ex, tak nějak by se to dalo říct, což je docela diskutabilní rozhodnutí. Ale tak co se dá dělat? Proto to byl teda song pro nás a zároveň na zakončení druhý společný hoďky Fine Warm-upu tady na Fajnu. No a pokračujeme dál, dáme si jenom zprávy s Hankou, pak si povíme, co je novýho v dopravě. No a zase zpátky k hudbě, třeba Robin Schulz, Cyril, Sam Martin, jejich World Gone Wild. Trošku zvedneme atmosféru, trošku rozjedeme energii, už za chviličku tady na Fajnu. Co je hot v hitparádách?

0: právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
1: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. Gen X.cz.
0: Fajn. Vždycky hot. Vždycky hity.

0: večer online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Jsme online. Online.
3: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz.
4: Za chviličku odbije třetí hodina odpoledne a to znamená, že Hanka už je ready říct vám, co je hot a fresh.
5: Cestující Ryanairu zažili během letu z Malty do Birminghamu pořádné drama. V letadle nefungovala klimatizace a kvůli vysoké teplotě se někteří pasažéři svlékali, zvraceli a nebo dokonce omdleli. Letadlo nakonec dorazilo do cíle. Cestující ale let popsali jako velmi nepříjemný zážitek. V jedné řecké obci každý večer zavírají hlavní silnici, aby si tam mohli bezpečně hrát děti. Od 9:30 do půlnoci ji využívají třeba na kola nebo míčové hry. Obec už roky čeká na vybudování hřiště, ale kvůli byrokracii pořád nevzniklo. Starosta tak našel jednoduché řešení. Karol G během koncertu v Los Angeles překvapila fanoušky a na pódium pozvala Bruna Marse. Společně tam poprvé naživo zaspívali jejich song Still. Celý moment se navíc natáčel jako oficiální videoklip. Track najdete na nejnovějším albu Karol G.
4: Fajn. Čas mrknout na silnice. Kolona se nám tvoří na Pražském okruhu 24. kilometr ve směru na D1, protože je tam nehoda nákladňáku a osobáku a kvůli tomu i neprůjezdnej pruh. Tak bacha, obrňte se hlavně trpělivostí. V Praze to samozřejmě není jediná nehoda. Další je třeba v ulici Kestírce, zase dva havarovaný osobáky, nebo potom v ulici 28. pluku. Nehoda se nevyhla ani Ostravě, to je v ulici Těšínská, zase dva osobáky a překáží na vozovce. Je tam jeden neprůjezdný pruh, to znamená zase opatrně. No a pak i v Brně, v ulici Milady Horákový, Brno nemohlo zůstat pozadu. Tam je to ale vážný tramvaj s chodcem, takže jenom opatrně a možná se ani moc nedívejte, až pojedete kolem.
2: Fajn. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
4: Úterní odpoledne na Fajnu. Vladíte warm-up s Kristý a máme 2 minutky po třetí. No a dnešní téma, respektive týhle hoďky, bude láska, protože dneska 18. srpna je Mezinárodní den párů. A pokud jste v páru, tak gratuluju. Pokud nejste, vítám vás v klubu. Každopádně o lásce si můžem povídat tak či tak. Takže tohle bude téma naší dnešní hodiny. No a k tomu samozřejmě dobrý playlist, tak pojďme na to, protože to nám vždycky zlepší náladu. Robin Schulz, Cyril, Sam Martin, World Gone Wild. A to myslím taky sedí, protože randění a vztah kolem a všechno kolem vztahu se někdy docela zbláznilo. Takže jo, jdem na tenhle song právě teď.

Úterní odpoledne si zlepšujete s Fine Warm Upem a taky s Rue Gale a její písní Wishful Thinker, kterou jsme právě doposlouchali. Ale teď nejděsivější zjištění při randění, že nechodíte s novým člověkem, ale jenom s novou verzí svýho ex. Sedíte na rande, koukáte na novou známost a říkáte si, jak tohle možný? Vždyť má stejný humor, stejný manýry a dokonce i stejně divný styl. A věda teď potvrdila to, čeho jsme se všichni báli. Není to náhoda. Podvědomě si totiž vybíráme lidi, kteří mají stejnou povahu, životní styl a co je ještě horší, vracíme se do těch úplně stejných dynamik. Takže, jestli jste posledně skončili s nějakým emočně nedostupným člověkem a dělali mu osobního terapeuta, bum! U novýho člověka se přistihnete, že mu v 10 večer zase zachraňujete život. Právě jste jenom vyměnili obal, ale obsah zůstal stejný. Dobrá zpráva ale je, že nejsme souzený točit jednoho a toho samého člověka pořád dokola. Minulý vztahy by tady měly být od toho, aby nám ukázali, co už za žádnou cenu nechcem. Ale schválně mi napište, jak to máte vy. Jestli máte taky jasně daný tip, který mu se nedokážete vyhnout, nebo se vaši bývalí navzájem nepodobají. Dejte mi vědět. Já hlavně doufám, že si nevybíráte lidi, kteří z vás vysávají život. A když se o tom bavíme, Drákula právě teď na cestě do vašich uší. Tame Impala, Genie, autoři tohohle virálního songu. Jdem na to.

0: energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělý mood, non-stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Když se potřebujete vybrečet, tak Benson Boone je ideální volba a tohle byl konkrétně song Cry. Právě teď na Fajnu. My probíráme, jestli si vybíráte pořád ty stejný partnery. No a vypadá to, že tady máme případy všech odpovědí. Káťa píše, že dřív točila vždycky stejný typ a teďkon má úplný opak všech svých ex. A je to proto, že nenašla ona jeho, ale oni, což mi přijde moc hezký. Jediný, co píše, že pořád platí u všech jejich partnerů, je, že jsou nějakým způsobem exoti. Tak mě zajímalo v čem. A Káča napsala, že každý má jinou diagnózu. Jeden byl extrémní fanda BMW, musela jsem poznat rozdíl mezi jednotlivými typy aut, no a ten druhej, ten se zase neobešel jeden den bez hamburgeru. Ale aspoň jsou takhle zapamatovatelný, to mi přijde v pořádku, to není zas takový red flag. Michal ten naopak píše, že si vybíral vždycky jiný typ holek. No a Dan nám to všechno vysvětlil. Dan napsal, je to o tom, že lidem chodí do života furt ty samý protějšky, protože z těch předchozích vztahů se měli něco o sobě naučit, něco změnit, ale vlastně nic pro to neudělali. Proto přišel zase ten stejný typ člověka, aby jim to konečně došlo. No jo, jenomže když vám to nedojde ani po tom pátým stejným red flagu, tak to je blbý, ale někdy je to fakt těžký poznat. No co se dá dělat? Doufejme, že nám už všem budou do života chodit jenom ty správní lidi, ne další lekce, ale já vám pošlu rozhodně správný songy. Zara Larsson, Lush Life, tenhle letní track za chviličku společně tady na Fajnu.
1: To nejlepší z hit parád.
2: To nejlepší ze streamu.
1: To nejlepší z TikToku.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwyn účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwyn. Pomáháme hrát zodpovědně.
3: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
4: Vyslev se na to, Franto!
5: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
6: Miláčku, nestíhám. Připrav na cestu, prosím, svačiny nakoupeno je v lednici, pá. Vinohradská šunka, venkovská šunka, dušená v páře, pražská šunka, zvonářka. No to je Leko, výrobce šunek nejvyšších jakostí a masných specialit. A pak, že ji nenaučím kupovat kvalitní šunku. Dejte si šunku z Leka a víte, co jíte. Leko, žijeme s chutí.
7: Kde jsou ty maliny?
8: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
7: Taky zavakuovaný.
9: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. domo@elektro.cz.
10: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Já si myslím, že na dnešní den neexistuje lepší soundtrack než Lana Del Rey Summertime Sadness, protože sice je léto, ale to počasí je docela smutný. Ale mám jednu dobrou zprávu. Romantika ještě není mrtvá. Lidi totiž prej konečně přestává bavit to otravný povrchní swipeování na seznamkách. A místo toho se vracíme k totální nefalšovaný romantice. Už žádný trapný hry na to, kdo odepíše později, žádný strach projevit city. Ne, teď vládne trend takzvaného yearningu. To znamená pomalý zamilování, hluboká touha a motýlci v břiše jako z devadesátkovýho romkomu. Chceme zase to napětí. Dlouhý procházky, povídání do rána a momenty, kdy vám ten druhej jasně dá najevo, že o vás stojí, aniž by si hrál na drsňáka. Jenom bacha. Někdy po té romantice toužíme tak moc, že si toho druhého v hlavě trošku přikrášlíme. No a nebo skočíme na špek někomu, kdo to na nás dokonale hraje. Ale přiznejme si to. To hezký dvoření. Koho by to neoslovilo? Já jsem se tady úplně zasnila, jenom jsem o tom povídala. Tak schválně, napište mi do zpráv, jaký nejromantičtější gesto pro vás kdy kdo udělal. 724. Tak schválně, napište mi do zpráv, jaký nejromantičtější gesto pro vás kdy kdo udělal. 724 634 634

0: Joja, to byl Luis Capaldi, jeho Survive, právě teď na Fajnu. A musím říct, že kombinace téhle písničky a vašich zpráv o nejvíc romantických gestech, který jste zažili, mě tady málem dojala. Mám tady jednu zprávu, bohužel nepodepsaná, ale přečtu vám ji. Nejvíc krásný gesto mi přijde, že když začne pršet nebo je víc zima, tak když chlap půjčí kousek svého oblečení. Já měla tu situaci, kdy mi doslova půjčil každičkej kousek oblečení, včetně ponožek a bot. Tomu říkám romantika. No dojímáte mě těma zprávama a to není konec. Michal píše, já jsem vymýšlel pořád něco, protějšek mě ale nikdy ničem nepřekvapil. Paradoxně nejvíc mě překvapilo, když mi kolegyně uvařila moje oblíbený kung pao, jen tak pro radost, a to jsme spolu vůbec nechodili. Je vlastně hezký, že ty hezký, krásný gesta pro sebe můžem dělat i se svýma kamarádama, kolegama, nemusíme od toho mít partnera. Takže dneska kašlem na to, že je nějaký den párů. Udělejte nějaký hezký gesto i pro svoje kamarády, rodinu, kolegy. Prostě jenom si pojďme zlepšit dnešní den. Já vám děkuju za vaše zprávy, no a hezký gesto ode mě pro vás jsou další songy samozřejmě. Kygo, Kelly Griffin, Save My Love, už za chvilku tady na Fajnu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ekonomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekonomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
5: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
4: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.

Ladíte Fine s Christy, tady Tiffany Iris Vertigo. Tenhle song nám právě dohrál a mám pro vás tip. Zapomeňte na fitko a drahé vitamíny. Mnohem víc vám zlepší život tohle. Věda potvrdila to, co jsme všichni tak nějak tušili. Líbání je v podstatě medicína. Když se líbáte, tělo do vás napumpuje absolutní koktejl štěstí. Dopamin, oxytocin a serotonin, ale nepotřebujete si pamatovat tyhle fancy názvy. Důležitý je, že stres letí dolů, nálada nahoru a pocit bezpečí je na maximu. Navíc se vám tím prej taky zrychluje tep a mírně stoupá tlak, takže technicky vzato je líbání vlastně i takovej lehčí kardiotrénink. Spálíte pár kalorií a ještě upevníte vztah. Má to jenom jednu drobnou nevýhodu. Kromě lásky a motýlku v břiše se přitom vyměníte i zhruba 80 milionů bakterií. Takže jestli váš protějšek zrovna chrchlá, je nemocný, možná radši tu romantiku vynechte a naordinujte si radši čaj se zázvorem. Jinak ale líbání rozhodně doporučujeme jako povinnou denní dávku imunity. Připomínám, dneska je Národní den párů, takže ideálně pokud jste v páru, tak tohle je vaše znamení, dneska se i líbat. A pokud nejste v páru, tak sežeňte aspoň někoho na to líbání, no, ať vám to trošku zlepší den. A teď vám zlepším den já, respektive Kelin, se svým songem Praha Vídeň. Jedeme!

0: vždycky říkám, že je potřeba všechno vytančit a tohle byl song přesně o tom. Sia, Sean Paul, Cheap Thrills, kde se zpívá, že je všechno lepší, když si zatančíte. Takže doufám, že tuhle hoďku jste protancovali, třetí hoďka Fine Warm Upu za náma, ale nebojte, ještě jedna na nás čeká. Mezitím si dáme počasí, zprávy, dopravu, tohle kolečko, který uznáte a pak zase zpátky k nabitýmu playlistu, kde nás čeká i další track trošku z minulosti. Macklemore, Can't Hold Us, což je ultimátní recept na dobrou náladu, takže už za chviličku tady na Fajnu si dál budem zlepšovat úterý.
1: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh, vždycky fresh. Fajn.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
1: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
0: Rosnička Kristý se jde podívat na počasí, jak to vypadá. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, pocitově ale může být trošku míň, protože nám fouká docela zákeřný vítr, tak bacha na to, nezapomeňte se oblíct. Dneska fakt nechoďte ven jenom v tričku, nebyl by to dobrý nápad. Zároveň je oblačno až zataženo, takže ani sluníčko nás dneska nezahřeje. No a sem tam může někde zapršet, nejvíc na jihozápadě Čech, možná se to rozšíří k severovýchodu, ale žádnej extra slejvák to asi nebude. Takže jenom nezapomeňte se dobře oblíct, zbalit deštník a budete v pohodě.
1: Fajn.
7: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jsme online.
8: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
0: Čas nám ukazuje minutku po čtvrtý a to je čas na to, aby vám Hanka řekla, co se kde děje.
9: Lidl plánuje kvůli modernizaci dočasně zavřít 8 prodejen. Týká se to třeba Bohumína, Dox, Rumburku, Slaného nebo Tábora. Rekonstrukce mají přinést prostornější prodejny, širší uličky a větší pokladní zóny. Přesné termíny uzavření zatím řetězec neoznámil. Ztracený pes z Nebrasky se po 5 letech konečně vrátil ke své rodině. Utekl v roce 2021 a našli ho až teď neuvěřitelných 1000 kilometrů daleko v Indianě. Díky mikročipu se podařilo dohledat majitele a rodina se pro něj dojela. Po 5 letech tak konečně happy end. Johnny Depp by se mohl vrátit do role kapitána Jacka Sparrowa, a to v 6. díle Pirátů z Karibiku. Producent potvrdil, že s Deppem aktuálně jedná o jeho návratu. Zatím ale není nic definitivně domluvené. Pokud jednání vyjdou, fanoušky čeká pořádný filmový comeback.
1: Fajn.
0: Mrkneme na silnice. D1, to je takový ten otravný člověk, co si furt žádá vaší pozornost, protože tam se pořád něco děje. Konkrétně 183. kilometr ve směru Praha je tam nehoda a neprůjezdnej levej pruh. No a skoro o 400 metrů dál je i další nehoda. Jsou tam dva osobáky, tak bacha na to. Potom máme nehodu v Praze v ulici Vršovická. Nemáme specifikovaný žádný informace, takže prostě jenom opatrně. A další nehoda taky v ulici Modřanská v Praze. kde je to nahoda motorkáře s osobákem. Zase opatrně, celkově koukejte před sebe, za sebe, ať se vyhneme dalším nehodám.
8: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Krásný úterní odpoledne naposled pro dnešní den ode mě, protože před náma je poslední společná hočka warm-upu a tu si musíme udělat jakou? No co nejlepší, co nejnabitější, dodat si zbytek energie na tenhle den, protože já chápu, že v tomhle pochmurném počasí se nám neúplně chce dělat věci. Co jsem tak pochopila, skoro všichni už jsme bez nálady, bez energie, ale to změníme společně s naším playlistem, který rozjedeme na plný bomby. Jdem na to hned teď společně s Macklemorem a jeho Can't Hold Us. Takže ruce nahoru, jdeme tančit.

0: Fón, hudba, lidi a noc, na kterou jen tak nezapomeneš. Tohle je Mizuno Neon Run. Fajn.
1: Co kdybych vám řekla, že běhání může být vlastně jedna velká party? Protože přesně takhle vypadá Mizuno Neon Run, který se odehraje už v sobotu 29. srpna v Praze v Bohnicích. Rozsvítí se tam 5-kilometrová noční trasa a bude plná laserů, LED zón, hudby, mlhy a neonových světýlek. A kdo nemiluje světýlka? Reálně já nenávidím běhání, ale světýlka by donutily běžet i mě. A to nejlepší, tady to vůbec není o tom, kdo doběhne první. Můžete běžet, klidně si dát pomalou procházku s partou, nebo si to prostě jen celý protancovat, anebo si užít po závodě afterparty s DJem Renem. No a fajn, vás tam vezme samozřejmě sebou. V naší instagramové komunitě na Instagramu už právě teď soutěžíme o celkem 20 registrací a každý výherce bere rovnou 4 vstupy. Když si to spočítáte, tak si fakt můžete vzít celou partu, se kterou si prostě uděláte takovou světelnou party. Pravidla jsou easy, stačí skočit na náš Instagram, do komunity, odpovědět na otázku, no a potom už jenom čekat, jestli vybereme právě vás. Takže šup na náš Instagram, do komunity, protože výherce vybíráme už v pátek. Pojďme rozběhat, rozzářit a roztančit tenhle konec léta. Takže šup, nabíháme, soutěžíme.
0: Nejbarevnější běh léta. Mizuno Neon Run 29. srpna v Praze. Víc na neonrun.cz.

0: Jestli už dneska máte dost práce, jestli jste unavený, nezvládáte to počasí, nebo prostě už jenom máte dost všeho, tak tohle byl song pro vás, protože Nico Santos a jeho Human Being je přesně o tom, že někdy je těžký být člověkem a jsme v tom všichni spolu. Ale já si myslím, že je potřeba, abychom tuhle energii trošku setřásli, připomněli si, kdo jsme, dodali si dobrou energii, no a to uděláme třeba s tímhle trackem. Taylor Swift a její Shake It Off. Tahle písnička dneska slaví 12 let od vydání. Takže je potřeba si pořádně zatančit a dodat si společně s tímhle energii. No a potom si taky dodáme sebevědomí společně s Disco Lines a ta je naše. Boys je song, který vám připomene, kdo jste, že máte mít sebevědomí a vědět, co chcete a co nechcete. Takže za chviličku tyhle tracky tady na Fajnu.
1: Některé věci se do rádia nevejdou.
2: Naštěstí existuje internet.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Fajn.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Prázdniny, pádláč, paráda.
7: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
6: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
8: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
9: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
10: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
9: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
11: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
1: Nový tracky.
2: Témata, který chceš vidět

Ladíte fajn, je úterý odpoledne a tohle byly Disco Lines a taj naše jejich No Broke Boys. No a některé věci z minulosti si prostě nikdy nenecháme vzít. A Jack Sparrow, to je jedna z těch věcí. Hollywoodem proběhla zpráva o tom, že se intenzivně jedná o návratu Johnny Deppa do šestých Pirátů z Karibiku. A já vím, co skeptici chtějí říct. Zase recyklace, zase ždímání značky, už by to měli nechat bejt a netočit pořád další díly. Jenomže upřímně, v době, kdy je půlka nových filmů jenom nuda postavená na zeleném plátně umělý inteligenci, nám strašně chybějí tyhle skutečný magický filmový charaktery. Postavy, které nejsou dokonalý, ale mají srdce, styl a naprostý charisma. A to je přesně Jack Sparrow. Bez Johnnyho by to podle mě nebyli praví Piráti z Karibiku. Ta potácivá chůze, zmatený pohled a geniální hlášky a ten čistý pocit dobrodružství, když jste jako malí seděli v kině s otevřenou pusou, to nenahradí žádný digitální efekty. Takže představa, že znovu v sále zaduní tahle hudba a Jack vystoupí z mlhy. No já beru popcorn a chci lístky do první řady. Schválně, máte taky nějakou takhle filmovou postavu, třeba kterou si pamatuje z dětství a u který by vám nevadilo, kdyby oni natočili ještě dalších 50 filmů? Jack Sparrow je za mě jedna z nich, ať točej klidně nekonečno Pirátů z Karibiku. Ale napište mi, co si myslíte vy. 724-634-634, pro koho máte v srdci slabost, i kdyby o nich natočili dalších 10 dílů. Napište mi, no a teď už Dua Lipa a její Houdini. Let's go!

0: úterý odpoledne vyladíte fajn a jestli se dneska cítíte taky trochu rozbitý, tak věřte, že s váma já soucítím a Eva Farná v písničce Perpetuum Mobile taky. Tenhle song nám právě dohrál. No a společně teď probíráme postavy, u kterých byste klidně snesli, kdyby o nich natočili ještě dalších trilion filmů. Protože se debatuje o návratu Jacka Sparrowa a a.k.a. Johna Deppa do Pirátů z Karibiku. Jakub píše, ahoj, souhlasím s tebou, Piráti z Karibiku jsou úžasný, ale jinak taky rychle a zběsile. To je to samý, tam by mohli natočit trilion dílů. No a Adam píše, že za něj je to Star Trek Hluboký vesmír 9. Tak to se přiznám, jsem neviděla, ale asi bych měla, když čtu tyhle zprávy. Takže děkuju, že jste to se mnou sdíleli, rozšiřuju si seznam filmů, na který musím kouknout, vy si ho rozšiřte taky, nebo si dejte dneska Rewatch Pirátů z Karibiku. No a k tomu samozřejmě pokračujeme v dobrém playlistu. Imagine Dragons, jejich Follow You, to je jeden ze songů, který si dáme za chviličku, tak zůstaňte tady.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
4: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
8: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
9: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Dominik Fike, jeho White Keys nám právě dohrál na Fajnu 16.51 a tohle byl jeden z posledních songů, který si spolu dneska pustíme. Proč?
1: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.
0: Vy to znáte, čas běží rychle, když se člověk dobře baví a já doufám, že vy jste se teď dobře bavili. 4 hoďky Fajn warm-upu za náma, to znamená, že já se s váma loučím. Dneska jsme se dozvěděli, že srpen je tak trošku depresivní měsíc, že pocitově je to taková neděle léta, to znamená, že už cítíme, že se blíží ten podzim, začátek školního roku a tak dále, ale to nevadí. Můžeme si to udělat hezký si to můžeme udělat třeba líbáním, o kterém jsme se dozvěděli, že nám dodává dopamin, oxytocin a tak dále, prostě samý dobrý emoce a pocity, takže to je vaše znamení, dneska najít někoho, s kým se líbat, takže já už mezím, jo, potřebuji jít skánět, vy se mějte moc hezky, teď tady budete s Žampikem, před váma další 3 nabitý hoďky skvělýho playlistu, takže si to moc užijte, já jsem naprosto klidná, že vás předávám do těch nejlepších rukou, máte se na co těšit, dobrý playlist, dobrý témata, to je Jindra Žampa, už za chviličku tady na Fajnu, ode mě poslední song na rozloučenou a pro dobrou náladu. Shakira, Burna Boy, jejich Die Die. No, takže vy mi dejte nějaký tanec, nějakou dobrou náladu a já zmizím. Bye, babes.

0: kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
1: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
2: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
3: Slyšíš to? To tluče srdce zamilované do hudby. A nově ho najdeš i na ČSOB Love Card od Visa. Na hudební kartě s cashbackem na Spotify, výhodami na cestování a slevami na koncerty i hudební akce. ČSOB Love Card. Karta pro to, co miluješ. Více na čsob.cz.
4: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn.
0: Na internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
1: Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+.
1: Plus. Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Česko obnovuje Národní koalici proti suchu a v jejím čele bude premiér Andrej Babiš. Společně s ministry a odborníky chce řešit hlavně zadržování vody v krajině a plánuje také speciální zákon na výstavbu 20 nových vodních nádrží. Vláda na opatření počítá se zhruba 4 miliardami korun. Čokoláda může v Evropské unii zdražit. Nová pravidla mají přísněji hlídat, jestli kakao nepochází z oblastí, kde kvůli jeho pěstování mizí lesy. Africké farmáře tak čeká nové mapování a kontrola původu kaká. Náklady navíc se pak můžou promítnout i do cen čokolády. Státní muzea a galerie budou nově každou první neděli v měsíci zdarma. Týkat se to bude třeba Národního muzea anebo Národní galerie. První bezplatná neděle připadne na 6. září. Projekt má zatím fungovat do konce roku a podle zájmu by mohl pokračovat dál.
1: Fajn.
0: Fajn Drive. Hudba, kterou miluju. Přesně tady.
1: Fajn.
0: Fajn Drive.
1: Fajn.
0: Fajn Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
3: OK, 17. hodina odbyla, startuje Fine Drive, 3 společné hodinky jsou před náma. Za chvíli se podíváme na to, jestli věřit lidem, kteří se nám nekoukají do očí. Do té doby Cameron Whitcomb a The Chemical Brothers Go právě teď na Fineu.

Cameron Whitcomb a Meduza, to je track, který nám právě teď dohrál na fajnu za Majkem i Indra. A hele, už jste podle mě milionkrát v životě slyšeli, že když se vám člověk nedívá do očí, tak určitě lže. Ale bacha, tohle je prej jeden z největších mýtů. Ve skutečnosti to tak jednoduchý vůbec není. Když někdo uhýbá pohledem, může třeba jenom přemýšlet, hledat správný slova a nebo bejt prostě nervózní z vás. A paradoxně ani člověk, který se vám kouká přímo do očí, tak nemusí být automaticky úplně upřímnej. Výzkumy totiž nepotvrzují, že by vyhýbání se očnímu kontaktu bylo spolehlivý poznávací znamení lži. Hele, rázem se podle mě z Carlita Vémoli stává nejdůvěryhodnější MMA fighter. Každopádně mě zajímá, jak to máte vy. Poznáte podle očí, když vám někdo lže, nebo na tohle vůbec nevěříte? Napište mi to na 724 634 634.

0: or another. One Direction není nikdy dost, posloucháte úterní Fine Drive a pojďme se vrátit k tématu. Bavili jsme se o tom, že když se vám někdo nedívá do očí, tak to automaticky nemusí znamenat, že vám hned kecá. Ptal jsem se, jak to máte vy, jestli tomuhle věříte, že to tak určitě je, anebo podle očí poznáte, když vám někdo pořádně kecá. Tady Jitka mi napsala, já teda koukám do očí, když lžu, právě abych nebyla podezřela. Tak z tohohle asi plyne tahle ta teorie, si myslím. Potom mi napsal Marťas a ten napsal, u mě je to jednoduchý, já při lhaní koukám všude možně, jen ne na toho člověka. Ajajajajaj, tak ty asi jen tak něco nezatajíš, viď, Martine? A do třetice mi tady napsala Andrejka a ta napsala, podle očí bych to fakt nepoznala, já nepoznám ani když mi někdo lže do telefonu. Je pravda, že z těch zpráv se to občas blbě pozná. Pojďme dál, za chvíli si dáme Lulu Young a Messi na fajnu. Fine Drive.
1: Fine. Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague. Největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
7: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenXCZ si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
8: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
9: Čau, tady Sofian.
10: Ahoj, já jsem Pem Rebit.
8: Posloucháš Fajn Radio? Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
11: Od pondělí do čtvrtka.
8: 8 večer. Next Generation. Přidáš se? Zapo-

Martin Garrix a Ed Sheeran Repeated, to je track, který nám právě teď dohrál na Fajnu, a my popojedeme dál. Před náma je Alex Warren. Hele, Alex má jeden docela bizární detail z doby, kdy ještě vůbec nebyl slavný, a dost možná byste ho dneska podle toho nepoznali. Alex byl v 18 letech úplně bez domova a nějakou dobu spal v autě. A právě tehdy s ním byla jeho dnešní manželka Cover. Byli spolu v podstatě od úplného dna, a když pak Alex napsal Ordinary, nebyla to jen nějaká taková jako klasická love song, je vlastně o tom, že spolu našli něco výjimečného v době, kdy neměli skoro vůbec nic. Proto se ta písnička jmenuje Ordinary, protože jejich příběh je podle něj všechno jen neobyčejný. Pojďme si to dát právě teď na Fajnu.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, posloucháte Fajn v úterý 18. srpna a lidi, věděli jste, že líbání není jenom romantika, ale pro tělo je to vlastně taková malá chemická jízda. Když si dáváme pořádného francouzáka, tak v těle se dějou docela zajímavé věci, uvolňují se látky spojené s pocitem blízkosti a odměny, třeba oxytocin a dopamin, a příjemný dotek může souviset i s menším pocitem stresu. Takže když vám někdo řekne, že potřebuje pusu na uklidnění, tak možná na tom fakt něco je. Ale teď upřímně, jste spíš na pusu na přivítanou, pusu na rozloučenou, anebo byste se bez pusy obešli úplně, protože ne každý to musí, že jo? Tak napište mi to na 724-634-634. Fine Drive.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yeso!
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
4: Yeah!
5: JN Interiér.
6: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
7: I táta přece vaří.
8: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
9: www.jenointeriér.cz.
10: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Posloucháte Fajn, tohle to byl Hozier, za Majkem je Jindra a pojďme se vrátit k tématu. Řešili jsme tady, že taková pořádná líbačka může mít překvapivě dobrý účinky na zdraví. Ptal jsem se, jestli vy spíš preferujete pusu na přivítání, pusu na rozloučenou, pusu na dobrou noc. Verča mi napsala, za mě pusa jednoznačně jo, hlavně když je od správného člověka. Ajajajajaj, to by mě zajímalo od koho. Kuba napsal, já se líbám rád, ale jestli mi někdo řekne, že je to zdraví, tak mám konečně důvod to dělat častějc. Tak vidíš, Kubo, doufám, že dneska rozjedeš pořádný líbačky. A pak mi napsal ještě Martin, ten napsal, já jsem spíš na pusu na dobrou noc. Ráno mám radši kafe. Chápu, co na to říct. Před náma Rue Gale a Pretty on Paper na Fajnu.

0: ξύπνε ως του. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn.

0: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
3: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: To nejlepší z rádia.
6: A to, co už do rádia radši než Fajn. To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
5: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
7: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
5: Fajn Drive. Fajn Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
8: OK, jedna hodinka Fine Driveu je za náma, dvě jsou před náma, 18. hodina odbyla a my se za chvíli podíváme na to, jaký naprosto legendární track slaví 12 let. Ale hlavně v téhle hodince budeme soutěžit o dva vstupy na Hot Springs Festival. Tak dávejte bacha, protože každou chvíli to můžu odstartovat. Teď už Jelly Roll a Hands Up na Fineu.

Damiano Davids, taky Tyla a Nile Rodgers, Talk to me. Lidi, dneska je to přesně 12 let, co Taylor Swift vypustila Shake It Off, a jestli si myslíte, že tenhle song už nemůže ničím překvapit, tak počkejte. Shake It Off vyšlo přesně 18. srpna 2014 a Taylor ho rovnou poslala na první místo Billboardu. Bylo to vlastně její taková odpověď všem, co jí pořád řešili a psali o ní negativně. Zajímavý je, že písnička i videoklip vyšly úplně ve stejný den, takže Taylor tehdy během jednoho dne představila světu nejen nový hit, ale vlastně i úplně novou popovou éru. Já si pamatuju, že v době, kdy vyšel tenhle track, tak jsem se do ní absolutně zamiloval. A no, pojďme si to prostě připomenout, já si obnovím svou starou lásku. Shake It Off právě teď na Fajnu.

0: Tate McRae, You Broke Me First. Posloucháte Fajn v 18 hodin 21 minut a hele lidi, už za chvíli nehrajeme jen tak o ledajaký lístky, ale tohle jsou reálně poslední vstupenky na Hot Springs Festival. Už v pátek se Karlovy Vary rozjedou na Meandru a čeká vás tam Izo, Benny Cristo, Nicktendo, Anek Itz, Louds nebo Kojo. No a protože lístků už moc nezbývá, dneska máte jednu z posledních šancí se tam s náma dostat. Už za chvíli to startuje. Tak volejte právě teď na 724 634 634. Třetího volajícího já zvednu a půjde se mnou soutěžit. Tak pojďte do toho.
1: Fine Drive. Fine.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
5: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. Onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
8: Co je hot v hitparádách?
9: Co letí ve streamech?
8: Co právě trenduje na TikToku?
9: Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot,
8: vždycky fresh. Fajn.
10: I'm Lily Bean. It's Sabrina Carpenter.
8: Music. Fajn.

0: Eagle společně s Avo Max, Whatever. To je song, který nám dohrál na Fajnu v 18 hodin 30 minut. Jdeme na to, právě teď jdeme soutěžit o jedny z posledních lístků na Hot Springs Festival, který se koná už tenhle pátek v Karlových Varech. No a třetí volající je pro dnešek Emma. Čau, Emo.
1: Ahoj.
0: Hele, řekni mi, jaký zatím nejvíc top moment si tohleto léto zažila?
1: Top moment?
0: No.
1: Asi když jsme s kamarádama byli stanovat u jezera.
0: OK, to zní mega dobře. Hele, v případě, že vyjedeš dva lístky, tak uvidíme, jestli to Hot Springs Festival trumfne. Hele, soutěž je úplně jednoduchá. Řeknu ti daný téma, na to mi budeš muset říct tři věci, ale budeš na to mít jenom pět sekund.
1: Jo, dobře.
0: Je to v pohodě?
1: Aha.
0: Tak jsi na to ready?
1: Ano.
0: Tak jo, jdeme na to. Řekni mi tři věci, který si nesmíš zapomenout sebou na festival.
1: Boty, zapalováč, peněženku.
0: Ej, tak to bylo mega easy. Dva lístky na Hot Springs Festival jsou tvoje.
1: Děkuju.
0: Už víš, koho si vezmeš sebou?
1: Jo, kamarádku.
0: OK. Hele, já ti mega moc gratuluju, poprosím, aby si zůstala se mnou na drátě a vy, co jste se mi nedovolili, tak máte šanci ještě zítra, pozítří. Poslední lístky tady ještě jsou, tak buďte ready. A Emičko, tobě moc gratuluju.
1: Děkuji.
0: Tak jo.

dvouhodinový úterní večer na Fajnu za Majkem Jindra a hele pánové, možná se teď pár z vás trošičku zapotí. Víte, že některý chlapi prej vydržejí v jednom spodním prádle celý týden? Podle průzkumu značky Tommy John přiznalo 13% Američanů, že nosí stejný spodní prádlo celý týden. U mužů je to dokonce zhruba 2,5krát častější než u žen a vychází to přibližně na jednoho z pěti mužů. Jeden borec z pěti nosí ty samý trenky celý týden. A ještě větší bizár je, že 46%

0: 10% lidí uvedlo, že mají stejný pár spodního prádla díl než rok. Odborníci přitom doporučují spodní prádlo měnit zhruba každých 6 měsíců až rok. Opět se ukázalo, jaký jsme prasata. Minimálně jeden z pěti z nás. Každopádně mě teď fakt reálně zajímá, jak dlouho je podle vás ještě v pohodě nosit jedny trenky, než už je čas říct jim definitivně zbohem. Nebo jste takový ty, co to otáčejí, že jeden jde na jednu stranu, další jde na druhou, pak se to dá ještě otočit na další a na další. Napište mi, jak to máte vy na 724-634-634.
1: Fajn drive. Na velikosti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Prázdniny, pádláč, paráda.
4: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
3: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
5: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
3: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
5: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
6: Miláčku, nestíhám. Připrav na cestu, prosím, svačiny nakoupeno je v lednici, pá. Vinohradská šunka, venkovská šunka, dušená v páře, pražská šunka, zvonářka. No to je Leko, výrobce šunek nejvyšších jakostí a masných specialit. A pak, že ji nenaučím kupovat kvalitní šunku. Dejte si šunku z Leka a víte, co jíte. Leko, žijeme s chutí.
7: My name is Somer.
8: What up, it's Kehlani.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: Back to the hits.

0: posloucháte Fajn při úterku 18. srpna a my jsme tady řešili pěkně prasácký téma a to, že jeden z pěti frajerů dokáže ty samý trenky nosit celý týden. Ptal jsem se, jak to máte vy, jestli nejste takovýhle prasata a je vidět, že nejste. Marian mi napsal, měnit každý den. Správně, Mariane. Já někdy měním i dvakrát denně, kor v tomhle tom vedru v létě. A pak mi napsal Honza, každý den čistý, tohle je snad základ. Přesně, ale tak je to průzkum z Ameriky, tak třeba my Češi nejsme takový prasata. Marek napsal, 2 dny jsem asi někdy dal, ale týden už je extrém. Díky za upřímnost, jedeme dál, před náma Michael Jackson a Beat It na Fajnu.
1: Fajn. Když hudba, tak naplno.

0: Lady Gaga nám uzavírá druhou hodinku Fine Raveu. Před náma je ještě poslední společná hodinka. No a tu odstartujeme 10-minutovkou podle vás. Pojďte se stát hudebními producenty Fineu. Za chvíli startuje odpočet.
1: Fine Radio. Leto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
2: Vyslev se na to, Franto!
3: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
4: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: On air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. Fajn Drive. Fajn Drive Jindra Žampa. Jindra Žampa. Pull my trigger, let me
1: blow your mind. 19. hodina od Vila startuje poslední naše společná hodinka tady na Fajnu. No a já vám dám možnost stát se hudebními producenty Fajnu. Před náma je 10 minutes, a.k.a. 10 minutovka na Fajnu. Takže příští 10 minut budu hrát to, co vy budete diktovat. Číslo je 724-634-634. Pojďte mi psát SMSky na iMessage, na WhatsAppy nebo na Instač Fajnu, je to úplně easy. Odpočet je na 30 sekund a odpálím to teď. 10 minutes for you. 10
2: minut tvých songů. Máš 30 sekund.
3: Pošli název tvý oblíbený songy.
2: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
3: A rozhodni, jak bude Fajn playlist v následujících 10 minutách hrát. 10 minutes for you.
1: Tik tak, tik tak. Tak jo, první zacinkal Tom a ten prosí cokoliv od Swedish House Mafia, opravdu cokoliv, hlavně ať zazní dobře. Když to chceš, tak to bude. Druhej mi napsal Filip, ten by si přál poetiku, tak jo, co tam dáme do třetice? A do třetice vy jste neskuteční borci, do třetice je to Ektor. Jsou tady i další zprávy, ty se bohužel do první trojky nevejdou, ale dopisujte, třeba se dostanou do velkého finále. 10 minutes for you.

Metallica, každou vteřinou. To je track, o který si psal Filip v 10 minutovce podle vás. Posloucháte fajn, před náma je třetí track v pořadí Hector a Dilema a hned potom nás čeká velký finále. I dneska můžete rozhodnout o tom, jak tu dnešní 10-minutovku zakončíme. Mám tady 3 tracky, 2 z nich jsou český, 1 je zahraniční a jenom ten nejrychlejší, který mi právě teď zavolá na 724 634 634, bude moc rozhodnout o tom, jak tu dnešní 10-minutovku zakončíme. Linka je volná, tak volejte právě teď.

0: Viktor a jeho dilema. Posloucháte Fajn. A před náma je velký finále. 10 minutes for you. Dneska se nejrychleji dovolal Filip. Čau, Filipe.
1: Ahoj.
0: Hele, řekni mi, léto už se pomalinku chýlí ke konci, jsou před náma dva poslední víkendy. Máš ještě nějaký plány, jak využít tyhle ty dva hezký víkendy?
1: Ale ani ne, spíš odpočívat.
0: OK. A co jsi zatím zažil teda v létě, že to potřebuješ takhle doklepnout a odpočinout si?
1: A tak koncert, Marek Skácený festival.
0: Takže bylo to nabitý léto?
1: Bylo.
0: Tak jo, hele, mám tady pro tebe tři triky, jsi na to ready?
1: Jdem na to.
0: Tohle to jednička. Marshmallow a Happier. Teď pojďme na českou scénu, něco takový malinko staršího, ale naprosto legendárního. Asi jo, ty vole, asi jo. Dali se mě, jestli mě to baví. Asi jo. Dali se mě, jestli se mi daří. Koukni na ty davy. Tohle to je varianta číslo 2. Dáme si ještě třetí variantu, taky z české hudební scény, ale novější věc. Gufrau a Navždycky blázen. Hele, Filipe, je to jenom ve tvých rukou. Ty rozhodneš o tom, čím tu dnešní desetiminutovku zakončím.
1: Dejme jedničku, Marshmallow.
0: Tak jo, dáme Marshmallow na super. Je někdo, komu bys to chtěl věnovat?
1: Dáme to pro mého kámoše Honzu, který právě poslouchá, taky pro tebe.
0: Děkuju moc, tak posíláme i všem, co poslouchají právě teď a tobě přeju krásný večer a krásný zbytek léta.
1: Tobě taky, mějte.
0: Měj se hezky, ahoj. 10 minutes for you.

0: Song, který vám zpříjemnil úterní večer na fajnu. Somber, Homewrecker. Tak jo lidi, říkal jsem si, že i takhle při úterku bychom si tady mohli zatrapnit. Před náma je Cringe Minute, a.k.a. Minuta trapnosti. Pojďte vytáhnout, co se vám v poslední době stalo trapného, nebo klidně i nějakou starší storku. Hlavně, ať je tady sranda. Napište mi svoje trapné storky na 724-634-634. Já to za chvilku tady vytáhnu přímo do éteru. Fine Drive.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
4: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
5: Svůj vlastní sound.
6: Nový songy, nová energie.
5: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
6: Na cestě k vodě, ve městě,
5: na party, v autě, v hlavě, tohle
6: je soundtrack tvýho života.
5: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Cringe Minute.
1: Tohle to byla Olivia Rodrigo a před náma je Cringe Minute na Fajnu. Dneska se o svoje trapno podělil Petr, ten mi napsal. Jednou jsem měl románek se starší spolužačkou. Chodili jsme na rande a jednou jsme byli i na Petříně, tam jsme si dali pusu a začali spolu chodit. Dva dny na to mi řekla, že se jí nelíbím. Do dneška se mi líbí a jednou jsem to řekl svýmu učiteli. Byl jsem zděšen, když mi řekl, že ví, co všechno jsme spolu dělali. Hele, Peťo, já myslím, že se teď dost jasně vyjasnilo, proč už se jí nelíbíš. Oh,

0: Jisoo, taky Zayn, Eyes Closed. 19 hodin 39 minut, to je aktuální čas, posloucháte Fajn a naše společná tříhodinovka se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Ale před náma je ještě Joe a End of Beginning. Věděli jste, že End of Beginning, track, který dneska zná skoro každý, vznikl vlastně dost narychlo? Joe Keery, a.k.a. Joe, říkal, že když dělal End of Beginning, měli hotový skoro celý album, ale potřebovali ještě jednu písničku. Ráno přišli do studia, dali si kafe, Joe měl nápad a začali makat. Základní nástroje, bicí, basa a kytara. Měli nahraný zhruba za hodinu a půl až dvě hodiny. Žádný týdny přepisování a přemýšlení, prostě to rychle dostali ze sebe. A zrovna tahle písnička se pak o dva roky později stala obrovským virálem a za mě asi nejúspěšnějším trackem toho alba. Tak to vidíte. Dáme si tenhle skvělý song za chvíli tady na Fajnu. Fajn Drive.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Nové motokáry v Praga Aréně. Přijď si užít opravdovej adrenalin na nových nadupaných strojích, které nikde jinde v Česku nenajdeš. Jestli si nechceš jenom zajezdit, ale pořádně si zazávodit, nový motokáry v Praga Aréně tě vystřelej. Nejširší dráha, skvělá kuchyně, fantastický stroje. PragaArena.cz.
5: Franto, kde jsou ty maliny?
6: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
5: Taky zavakuovaný.
7: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.
8: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
9: To je krásná kuchyň.
10: A jak je praktická.
11: To bych chtěla domů.
12: JN Interiér. Český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
13: www.juninteriér.cz.
14: Využijte váš prostor.
15: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
16: Sleduj nás na našich sociálních sítích.

prostě jdu a jdu domů. Budu se na vás těšit zase zítra od 17 do 20. Dneska to bylo naprosto boží. Díky všem, kteří jste mi psali zprávy, soutěžili jste o dva lísky na Hot Springs Festival. Nebojte, jsou ještě dva dny, takže 4 lísky k dispozici na Hot Springs Festival, který probíhá už tenhle ten pátek, tak buďte ready. Dokonce se chystá ještě další soutěž na Instači, tak to možná zítra čekujte. Každopádně, dneska s Fajnem vy nekončíte, protože po mně Next Generation, po mně BAK, 15-letá ultra talentovaná zpěvačka, o který ještě hodně, hodně, hodně uslyšíme. Dejte se s ní necelou hodinku tady na Fajnu a za mě už jenom ty dvě slova. Papalala! Fine Drive. Fine Drive.

0: dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: vždycky hot.
1: Vždycky

0: posloucháte Fine Radio Next Generation. Ahoj, já jsem BAK, 15-letá interpretka, songwriterka a budu teď na nějaký ten čas přebírat vysílání Fine Radia v rámci Next Generation. Budu vám pouštět moje písničky, ale hlavně moje oblíbené písničky a co tak nějak poslední dobou hodně poslouchám. Jako první bych vám ráda představila Paige Fish. Je to taková americká interpretka a já jsem ji našla třeba před 4 lety na Instagramu a strašně se mi líbí a furt to poslouchám až doteď konstantně a i hrajem její písničku s kapelou často. A tady to je jedna z jejich novějších písniček, jmenuje se Looking Forward to Looking Back a hned další po ní uslyšíte Eriku Badu.
1: Next Generation.

Ahoj, posloucháte Fajn Rádio, nebo teďkon vlastně Next Generation z BUK, kde vám pouštím svoje písničky, ale hlavně moje oblíbené písničky. Teďkon jste mohli slyšet Eriku Badu a jako další bych vám pustila moji kamarádku, ale skvělou interpretku a umělkyni Marie April. Já ji tady pouštím skoro vždycky, ale nikdy si to neodpustím. Tady ta písnička se jmenuje Jamie a hned potom Current Affairs od Lord. Next Generation. Fajn

0: posloucháte Fine Radio, neboli Next Generation z BOK, kde vám pouštím moje písničky, moje oblíbené písničky a všechno možný. Tady to byla Lord a jako další bych vám ráda pustila právě moji písničku. Je to moje nejnovější písnička, co mi teď vyšla, jmenuje se Hard Decisions. Jsem na ní hodně pyšná, možná to je tím, že to je novinka, ale mám z ní fakt radost. Produkoval mi ji Matěj Belko a doufám, že se vám bude líbit a že si ji třeba budete poslechnout potom i sami o vaší vlastní ose. Ještě jednou, já jsem BAK, tady to bude Hard Decisions a jako další Don't Delete the Kisses od Wolf Alice. Here we go. Number one hit music station. Next Generation.
1: Why can't I choose?

want? What do I need? On which path I go?

0: Next Generation.
1: Next Generation.
2: Ahoj, hlásí se vám BAK, posloucháte Fajn Rádio. Já jsem tady v rámci Next Generation, kde přebírám vysílání Fajn Rádia. A teďkon se slyšeli Don't Delete the Kisses od Wolf Alice. Wolf Alice jsem viděla na Rock for People. Vlastně předtím jsem je neznala vůbec, ale ten jejich koncert na mě udělal takový dojem, že se mi teď strašně líbí, co dělají. A vlastně další písničku, kterou uslyšíte, tak jsem taky slyšela na Rock for People, ne teda poprvé, ale další vám pustím On Melancholy Hill od Gorillaz. Jo, úplně na to mám vzpomínku, ten den, kdy hráli na rokáči Gorillaz, tak úplně strašně pršelo a my jsme původně přemýšleli, jestli tam vůbec půjdeme, ale samozřejmě, že jsme šli na Gorillaz, takže jsme tam šli, stáli jsme v tom dešti. Ale vlastně mi to vůbec nevadilo, ten koncert byl skvělý, bylo to úplně dojemný a úplně si pamatuju, jak jsem přesně na tady tu písničku měla jsem takový své puntíkatý holinky a jak jsem v nich tancovala do kolečka na tady tu písničku tam v tom dešti, ale bylo to skvělý, mám na to krásnou vzpomínku. A jako další bude hrát Dukla, Josef a bratři jeho.

0: Next Generation. Next Generation.
1: Haló, haló, tady Beáka za mikrofonem v rámci Next Generation. Pouštěla jsem vám tady teďkon nějakou tu dobu moje písničky, ale hlavně moje oblíbené písničky. Teďkon jste mohli slyšet Duklu a já už se s váma pomalu loučím, pustím vám poslední dvě písničky. Ještě se s váma rozloučím, ale trochu předběžně vám chci říct ahoj. Teďkon vám pustím Oh Lover od interpretky, která se jmenuje Blue. Je to její první písnička, našla jsem to na Instagramu a přijde mi to úplně super a jako poslední vám pustím moji písničku, která se jmenuje Time Passing. Takže doufám, že si to užijete a ještě se uslyšíme. Čau.
0: Next Generation.

0: Next Generation. Next Generation.
1: Ahoj, posloucháte Fajn Radio a právě jste doposlouchali moji Next Generation. Poslední písnička, kterou jste teďkon mohli slyšet, se jmenuje Time Passing, je to právě moje písnička a já budu moc ráda, když mě budete podpořit a budete mě sledovat třeba na Instagramu, když jsem jako BAK s tečkou před K, to je důležitý, a nebo když si mě budete poslechnout na všechny streamovací platformy. Ráda bych si tady udělala trošku promo, protože 21. srpna mi vychází úplně nová písnička, která se jmenuje Thrifted Book. Takže doufám, že na to si třeba počkáte, že si to dáte do kalendáře, nebo mě budete sledovat právě na Spotify nebo někde takhle, aby vám přišlo oznámení, že to vyšlo a že si to potom budete poslechnout. Mějte se moc krásně a slyšíme se zase za měsíc. Čau.
0: Next Generation.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: fajn.
1: Jsme fajn.
0: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie Abrams.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
4: Welcome to the show.
0: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
8: Vždycky, ho?
0: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
10: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
11: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
12: My name is Somer.
13: What up, it's Kehlani.
14: Hey, it's Taylor Swift.
15: Back to the hits.

0: Randomy CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Fajn. Vždycky hot.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
3: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
4: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
3: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Algoritmus ti doporučí vatu. Yeah! Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet. Fajn. Tvoje léto má soundtrack.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn. Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.

0: Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. Gen X.cz.
1: Fajn. Vždycky hot. Vždycky.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Summer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
0: Hej, už máš řidičák?
8: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
8: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
7: Sleduj Fajn Rádio na Instagramu.
0: Zábava, hudba a spousta překvapení.
7: Připoj se k nám a užívej si každou vteřinu. Fajn.
0: Fajn.
1: Are you ready?
9: This is Bruno Mars.
10: I'm Olivia. It's Sabrina Carpenter.
7: Music. Fine.

V létě nechceš řešit, co si pustit. Fajn, hudba, kterou nemusíš hledat.

0: fun. Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.

0: Výcvajp. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Vždycky fresh. Fajn, hudba, kterou nemusíš hledat. Fajn.
1: Na internetu je hodně věcí.
0: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
1: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
0: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Sleduj Fajn. Neřeš playlist, žij léto.
0: Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot.